jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Pětkrát jí okno otevřít dům, pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když

0: mám nejspíš kočku s Errorem.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 22. září. Tento den roku 1575 proběhla v chrámu svatého Víta korunovace Rudolfa II. Českým králem. Roku 1949 se v Anglii narodil rockový zpěvák David Coverdale, člen skupiny Deep Purple a později i Whitesnake. Roku 1896 se narodil český herec Zdeněk Štěpánek. Zemřel 20. června 1968. Roční 1957 je australský zpěvák Nick Cave. Tento den roku 1980 zemřel v 41 letech český herec Jiří Hrzán.
1: Mám na rozdávání, to je na prodej.
0: O 31 let dříve Sovětský svaz poprvé vyzkoušel atomovou bombu. Roku 1958 se narodila americká zpěvačka Joan Jett. Ročník 1966 je Erdolan Atalay, Simír, ze seriálu Cobra 11. Tento den roku 1981 byl zahájen provoz nejrychlejšího vlaku světa TGV na trati Paříž-Lyon. Roku 1997 vydal Elton John písničku Candle in the Wind, kterou věnoval památce zesnulé princezny Diany.

0: Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
1: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka hlásí problém na D7. Dejte pozor, počítejte s odkloněnou dopravou po objízdné trase, protože u Netovic mezi Jemníky, Kvícem, sjezd na Slaný, je D7 uzavřená kvůli havárii nákladního auta. Je to nehoda se zraněním a únikem provozních kapalin, takže tahle ta nehoda nás bude určitě zlobit až do dopoledních hodin, zhruba do 10:30 předběžně. D7 uzavřená kousek od Slaného.
0: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 6 hodin, 1,5 minuty.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
3: 22. září bude chladno a na východě České republiky přehánky. Dnes bude převažovat oblačno. Oblačnost začne odpoledne a večer pak ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě České republiky zůstane většinou zataženo, lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teplota okolo 17 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách. Pokud se chystáte někam na výlet, bude okolo 7 stupňů, na Šumavě až 10 stupňů Celsia. Krásné ráno a mějte

0: na D1 se stala taky dopravní nehoda, a to konkrétně příjezd do Prahy u Mirošovic, kde havarovala dvě osobní auta. Na místo je přivolaná policie a očekávejte silný provoz ve směru do Prahy.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: zkoumejte.
1: Relax Radio.
2: Dávno, tak dávno tě znám, ještě dřív, než jsme byli ve frontách. Naštěstí, co jsme jim uvěřili stát. Chcem zase stát.
3: Chcem zase stát.

0: 6 hodin 18 minut, tady je Relax na vlnách všech, na kterých vysíláme a taky na webu radio@relax.cz. Nás můžete slyšet úplně všude. Mějte Relax, linku řidičů připomenu, na kterou můžete telefonovat, SMSkovat, WhatsAppovat, informace ze silnice poslat dál přes rádio k dalším řidičům, řidičkám na číslo 606 736 736. Tohle číslo ale proměníme v příští hodině v soutěžní, protože budu mít pro vás cenu mezi 7 a 8 hodinou. Budeme soutěžit o 2 vstupenky na akci Křivoklání na Křivoklátě od 26. do 28. září.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hermann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: 6 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Máme zataženo a to by mělo převažovat po celý dnešní den. Oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě Čech zůstane většinou zataženo, lokálně se vyskytne déšť anebo přehánky. Nejvyšší odpolední teplota bude okolo 17 stupňů Celsia, v nadmořské výšce 1000 metrů na horách okolo 7, na Šumavě až 10 stupňů Celsia. Za chvilku půjdeme zase na silnice, podíváme se, jak nám to jede nebo nejede a dáme si diamantovou Rianu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: D7 kvůli dopravní nehodě nákladního auta, která byla se zraněním a zároveň ale s únikem provozních kapalin, je uzavřená od Slaného směrem na Prahu. Kousek za Slaným se stala ta dopravní nehoda ve směru na Prahu a předběžně se bude tahle ta dopravní nehoda řešit až do 10:30. Na D1 na příjezdu do Prahy u Mirošovic havarovala dvě osobní auta a dopravní nehoda se stala i uprostřed Prahy u železničního mostu naproti Vyšehradu, naproti Výtoni u železničního mostu na Hořejším nábřeží se srazilo osobní auto s dodávkou.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio. Shine bright like a diamond. Shine bright.

6 hodin 45 minut, dnes je úterý 22. září a začíná nám pěkná zima, 9 stupňů Celsia, takže sandálky odložíme, takový je nadpis i příspěvku na Facebooku Relax Radio a dotaz. Už jste přešli na zimní režim, kdy u vás zatápíte pod kotlem, kdy vám začíná topná sezóna? Na Facebooku Relax Radio se trošku dneska ohřejeme.

už máte čaj nebo kafe, chtělo by to možná trošku osladit, pokud nemáte rádi třeba hořký čaj a hořké kafe. No a něco bychom na to měli. Tady je rovnou cukr v 6.50 na relaxu Sugar Robin Schulz. Dobré ráno.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy, too comfortable to take off.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní omezení trvá na D7 u Netovic. Silnice je uzavřená na Prahu kvůli dopravní nehodě nákladního auta, které došlo dnes ráno před 6 hodinou úniku provozních kapalin. Takže tenhle ten úsek je s objížďkou, počítejte od Slaného směrem na Prahu, s objížďkou se zdržením.

0: už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách. Za půl minuty bude 7.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Relax Radio.
2: Počasí.
4: Střední Čechy hlásí 9 stupňů Celsia, nadále bude dnes chladno, na východě České republiky i přehánky. Převažovat bude oblačnost. Oblačnost začne odpoledne a večer ubývat, místy až do večerního vyjasnění. Na severovýchodě a východě České republiky zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teplota 17 stupňů Celsia, v nadmořské výšce 1000 metrů, na horách okolo 7, na Šumavě až 10 stupňů Celsia. Začíná nám další hodina, pokračuje úterý 22. září, dneska pěšky máme den bez aut a fun fact.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava z Prahy, konkrétně na Chodově, pod Chodovem, připojovací silnice směrem potom k D1. Tady se stala dopravní nehoda dvou osobních aut a kuriozita, že je to hned vedle památníku obětem dopravních nehod.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Ranní soutěž startuje právě teď. Vyzkoušíme historii vaše vědomosti. S písničkou Fun Factory se vydáme do 90. let, ale se soutěžní otázkou hodně pár století zpět. Ve hře je totiž vstupenka pro dvě osoby na Křivoklání, které bude 26. až 28. září na hradě Křivoklát. Na Křivoklátě 3 dny bude bohatý program plný toho nejlepšího z divadla, akrobacie, šermu, hudby, magie, sokolnictví. Bude tam toho spoustu, vy tam můžete být taky. A byl tam Karel IV. Karel IV., když mu byly 3 a 4 roky, byl uvězněn na Křivoklátě. Tehdy se jmenoval ne Karel, ale Václav. To jméno Karel potom přijal později. Ale já se ptám, do toho vězení, do toho domácího vězení na Křivoklátě Karla IV. Vsadil jeho otec, jeho tatínek ho dal do vězení, takhle malého kluka. A ptám se, jak se jmenoval jeho táta. Jak se jmenoval táta Karla IV., který ho dal do vězení. Pište vaše odpovědi k nám do studia na číslo 606 736 736 do 8 hodiny nejpozději a vyhrajte 2 vstupenky na Křivoklání.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na

0: Za půl minuty bude půl osmé.
1: Relax Radio.
0: Počasí v České republice bude převažovat oblačné. Oblačnost začne až odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění, ale do té doby na severovýchodě a východě České republiky zůstane většinou zataženo, lokálně se vyskytne déšť nebo budou i přehánky. Odpolední maxima 17 stupňů Celsia, v nadmořské výšce 1000 metrů, na horách okolo 7, na Šumavě tepleji až 10 stupňů Celsia. A jak bude v New Yorku? Zaspívají Alicia Keys a Jay-Z na relaxu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dálnice D7 kvůli dopravní nehodě nákladního auta kousek za Slaným směrem na Prahu je s objížďkou, je to tam uzavřený ten úsek. No a pojďme se podívat do Prahy, kde konkrétně na Chodově směrem na D1 havarovala dvě osobní auta, ale dopravní nehody jsou taky na obou stranách u Vyšehradu Vltavy, takže na hořejším nábřeží, kde se připojuje silnice u železničního mostu, je to hned vedle toho mostu, tak se srazila dodávka a osobní auto. Na druhé straně, kousek od Albertova, je dopravní nehoda osobního auta s nákladňákem v ulici Vyšehradská.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda se stala taky na dálnici D5 na D5C ve směru na Prahu. Od Berouna 1,5 km, takže kousek před Prahou, se srazila dvě osobní auta. Na místo nehody je přivolaná policie.
1: Relax Radio.
3: Beroun 97,5 FM.
1: 97,5 FM.

0: Věda baví a ještě víc baví, když ji můžete zkusit sami. A to je naše pozvánka. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT zve malé i velké na Noc vědy. A ta Noc vědy bude už tento pátek, 25. září, od 17 do 22 hodin v Kladně a bude na dvou místech, v budově na Sítné a taky v kasárnách. Vstup je zdarma a ještě navíc bude mezi budovami kivadlová doprava pro vás připravená, takže se přijďte dotknout budoucnosti medicíny.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Dnes je Evropský den bez aut, takže někteří třeba vyrazili na kole, ale pozor, my máme nahlášenou dopravní nehodu v Praze v Řepích v ulici Žalanského. Srazilo osobní auto cyklistu. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Se zdržením počítejte taky na příjezdu do Prahy po D5C, zhruba 1,5 km před Prahou je dopravní nehoda.

0: a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

just for you. I bloom just for you.

0: Dvě stupenky na křivoklání, na křivoklát jsou ve hře až do 8 hodiny raní. To znamená, ještě zhruba 3 minutky můžete odpovídat na soutěžní otázku, který hodný tatínek uvrhnul Karla IV. Do vězení, když mu byly 3 roky na křivoklát. Jak se jmenoval otec Karla IV., tehdy Karel IV. Se nejmenoval Karel IV., ale jmenoval se Václav. Ale jak se jmenoval jeho táta, který ho tam na 2 roky uvrhnul do žaláře, téměř měl domácí vězení. No a já vás pozvu na křivoklání 26. až 28. září i na neděli 27. září, kdy bude program prodloužen až do večerních hodin, bude zakončen strhujícím vystoupením Merlet s živou kapelou, ohnivou show a pekelným infernem. Zkrátka, křivoklání si můžete užít i s rádiem Relax. Odpovídáte SMS-kami na 606 736 736 do 8 hodiny.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je Relax. Relax Radio.

0: 8 hodin 1 minuta.
1: Na Petřín znovu lanovkou a policisté i hasiči dostanou přidáno. Podrobnosti přinášíme ve zprávách. Těší nás, že den začínáte s námi.
2: Relax Radio.
1: Petřínská lanovka se po přibližně dvouleté rekonstrukci vrátila do provozu. Nové vozy vyjedou v 7 hodin z újezdu a Petřína poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22.15. Oblíbená lanová dráha z újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním režimu. Kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024. Držitelé dlouhodobých kupónů nezaplatí nic, ostatní se svezou za stovku. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Cílem podle něj je, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Vláda podle ministra počítá s navyšováním míst u policistů a hasičů a navýšením prostředků na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů. Korun. Od dnešních 7.30 si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5000 korunu se speciálním přítiskem, kterou Centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovku je možné vyměnit za 5000 korun. Zaplatit lze pouze hotově. Výměna je omezena na 3 kusy na osobu. 5000 koruna vychází v emisi 200 000 kusů. K dispozici bude do vyčerpání zásob. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států, kde se dnes v New Yorku společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou zúčastní zahájení všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN. Na programu má Pavel i akci zaměřenou na ochranu práv dětí v době umělé inteligence, kterou společně s dalšími partnery pořádá francouzský prezident Emmanuel Macron.
2: Sport.
1: Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3 po setech 25-20, 24-26, 14-25 a 15-25. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. Loučí se s bilancí 3 výher a 3 porážek.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí, časí, časí, časí.
1: Dnes bude převažovat oblačno, večer od západu ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Podobné počasí nás čeká až do pátku, ve čtvrtek pravděpodobně i s deštěm, ale víkend může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den nad 20 stupni Celsia. Tolik ze zpráv, na relaxu pokračuje Dan.
0: A já se ptám stejně jako náš Facebook, jestli pak už u vás v Krčici začala topná sezóna u vás v Krbu?
1: No, u nás v Krbu začne dneska.
0: Dneska? Už se třesej zimou. Mm.
1: A jinak jako topení na plyn nám seplo už včera. Už je to smutný příběh.
0: No, takhle, vedoucí už to zapnul.
1: Přesně tak, no.
0: Paráda. Takže pro všechny vedoucí, kteří začínají topit, je tahle ta písnička.

0: Za malou chviličku budeme telefonovat někomu z vás a někdo z vás získá, kdo jste s námi soutěžili, 2 stupenky na křivoklání. Ale ještě předtím se pojďme podívat na silnice.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Taky máme připravený kalendárium, dnes je Evropský den bez aut, ale auta jezdí a bourají. Konkrétně teď je například v Praze v ulici na Ořechovce se srazila 3 osobní auta. Ale pojďme na Karlovarku, na Karlovarce kousek od Bochova silnice číslo 6 se srazilo nákladní s osobním autem, na místo byla přivolaná policie a je tam silný provoz. O kousek dál u obce Chyše je to u Žlutic, u Chyše, silnice 226, došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A dopravní nehoda dnes taky uzavřela D7 u Netovic, kousek od Slaného ve směru na Prahu, kvůli dopravní nehodě, vážné dopravní nehodě nákladního auta, které havarovalo ráno před 6 hodinou. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Relax Radio. Ráno na relaxu.

0: Utkání se blíží 26. až 28. září. Bude probíhat na hradě Křivoklát od rána až do večera, spousta zábavy. Zdravím posluchače Jindřicha.
1: Dobrý den.
0: Dobrý večer. Dobré ráno. Takže středověké slavnosti tam budou. Jindřichu, přeju krásné dobré ráno, nebo skoro už dopoledne. Ptal jsem se, jak se jmenoval táta, hodný táta Karla IV., který ho uvrhl do vězení, když mu byly 3 až 4 roky, přímo na Křivoklát. Nejenom na Křivoklát. Ještě jednou?
1: Jan Lucemburský.
0: Správná odpověď, Jan Lucemburský. Karel IV. Se tehdy v té době, když mu byly 3-4 roky, jmenoval Václav. To jméno Karel přijal až později, ale Jan Lucemburský byl ten hodný tatínek. Byl jste na Křivoklátě taky někdy?
1: Jo, určitě. Tak je to poměrně blízko, takže určitě
0: blízko, byl. Blízko od Kladna?
1: Ano.
0: Například. Taky jezdím často. Na Křivoklání vás pozvu určitě. Na novinkou letošního ročníku je průřez ikonickými vystoupeními Merlet. Každý den bude jiný program v podání Merlet a předních českých zahraničních umělců. Bude to dobrý a vy tam budete taky s rádiem Relax. Takže vám blahopřeju. Za Jana Lucemburského vyměňuju 2 vstupenky. Koho vemete na Křivoklání?
1: Tak určitě přítelkyni.
0: Tak ať se vydaří nejenom celá ta zábava, ale i počasí. Mějte se krásně a vydržte na telefon.
1: Jo, děkuju.
0: Blahopřeju, kdo nevyhrál dneska, vyhraje zítra.
2: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: události a výročí pro dnešní den. Dnes je 22. září. Tento den roku 1575 proběhla v chrámu svatého Víta korunovace Rudolfa II. Českým králem. Roku 1949 se v Anglii narodil rockový zpěvák David Coverdale, člen skupiny Deep Purple a později i Whitesnake. Roku 1896 se narodil český herec Zdeněk Štěpánek. Zemřel 20. června 1968. Roční 1957 je australský zpěvák Nick Cave. Tento den roku 1980 zemřel v 41 letech český herec Jiří Hrzán.
1: Nemám na rozdávání, to je na prodej.
0: O 31 let dříve Sovětský svaz poprvé vyzkoušel atomovou bombu. Roku 1958 se narodila americká zpěvačka Joan Jett. Ročník 1966 je Erdolan Atalay, Simír, ze seriálu Cobra 11. Tento den roku 1981 byl zahájen provoz nejrychlejšího vlaku světa TGV na trati Paříž-Lyon. Roku 1997 vydal Elton John písničku Candle in the Wind, kterou věnoval památce zesnulé princezny Diany.
2: Relax Radio.

0: Ochladilo se, taky už jste přešli na zimní režim. Jak to vypadá na našem Facebooku u dotazu, jestli už jste zatopili, jestli už jste pustili topení do vašeho domu? Michala napsala, zatím jsem přešla na podzimní virózu. No, to je taky všude kolem nás teďka. Zuzana, ještě čas. Stále chodím v kraťasech, já taky. Jen jsem přidala mikinu, to já taky. A na spánek je lepší chladno, souhlasím. Eva, v baráku jsme už připravili topení, dokoupilo se nové a vše už čeká na zapnutí a pak budeme topit i dřevem. Máme jak elektřinu, tak krbovky. Pro jistotu, jasná věc. A nebo Míša píše, my zatím dali mikinu a větráme s rozvahou. Čekáme, až nám zatopí Kladno.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším.
3: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz 725 100 725 arriva.cz, protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Kladenská skupina Beatstorm na relaxu už nezůstávej sám. Dneska sám nebude ani kolega Aleš, dopoledne bude naším hostem Petr Mácal, který působil 20 let u policie České republiky a z toho 10 let u zásahové jednotky na pozicích instruktor speciálních činností, odstřelovač a instruktor pro zákroky na palubách dopravních letadel. A právě s Alešem si budou povídat o projektu Bezpečná instituce.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice. D7 je dnes už před 6 hodinou uzavřená od Slaného na Prahu. Jede se objízdnou trasou kvůli dopravní nehodě nákladního auta. Teď se pojďme podívat do Prahy, já to vezmu od západu na východ, protože v Praze se stalo hodně dopravních nehod. V ulici Žalanského srazilo osobní auto cyklistu a nehoda se bude vyšetřovat zhruba do 9:30. Na místo musela vyrazit i záchranka. Ve Storulkách v ulici Jeremiášova se srazilo osobní auto s autobusem. Ve Střešovicích směrem k Dejvicím ulice na Ořechovce srážka 3 osobních aut. V Břevnově v ulici nad Kajetánkou se srazila 2 osobní auta. V ulici Vyšehradská pod Vyšehradem je dopravní nehoda osobního a nákladního auta. Kousek od Krče v ulici Na Strži taky jeďte opatrně, 2 osobní auta v sobě. Ve Štěrboholi v ulici na Štěrboholské spojce je dopravní nehoda nákladního a osobního auta a o kousek dál taky jižní spojka, Štěrboholská spojka, nehoda nákladního a osobního auta. Takže mějte opatrně, linka řidičů 606 736 736 je tady pro vás.
2: Volej

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: 9 hodin 2 minuty.
1: Zavřená R7 u Slaného a do konce týdne bude chladno, ale o víkend se vrátí babí léto. Jsou tu zprávy, vítejte u nich.
2: Relax Radio.
1: Dopravu na silnici první třídy číslo 7 u Slaného v úterý ráno komplikuje nehoda nákladního automobilu. K havárii došlo kolem 10:30 v noci na 19. kilometru u obce Netovice. Silnice je kvůli nehodě zcela uzavřena. Doprava je vedena po objízdné trase. Z havarovaného nákladního automobilu unikaly provozní kapaliny. Zraněného řidiče převezli záchranáři do Slánské nemocnice. Podle aktuálních informací je uzavírka plánována do 10:30 dopoledne. Na pražské Zbraslavi byl slavnostně zprovozněn zrekonstruovaný objekt v ulici Nad Kamínkou. Moderní zázemí bude sloužit jednotce sboru dobrovolných hasičů Praha Zbraslav a současně jako výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly přibližně 63 milionů korun včetně DPH. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo přípravné práce ke zkapacitnění mimoúrovňové křižovatky Třebonice, kde se protíná pražský okruh s dálnicí D5. Ty jsou nutné před zahájením hlavní modernizace, která začne v příštím roce. Do 13. října bude zachována na obou tepnách doprava v režimu 2+2, rychlost bude snížena na 80 km v hodině. Přesný harmonogram likvidace staré ekologické zátěže v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Prášil na Šumavě se dozvěděli starostové okolních obcí. Ministerstvo životního prostředí je seznámilo s plochou kontaminovaného území, které je větší než dvě fotbalová hřiště a uvedlo, že nejsou zasažené spodní vody.
2: Sport.
1: Brankář Montrealu Jakub Dobeš v přípravném utkání na novou sezónu NHL pomohl Canadiens k vítězství v prodloužení nad Otavou 3-2 i jednou přihrávkou. Michal Postava udržel v brance Detroitu čisté konto během třetí třetiny i v prodloužení, ovšem Red Wings nakonec podlehli Columbusu 0-1 po nájezdech. Asistence obránce Davida Špačka nestačila Minnesotě na výhru, prohrál v prodloužení s Chicagem 3-4.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
4: Časí, časí, časí.
1: Úterý nabídne chladno, ale bez srážek. Převažovat bude oblačno, večer od západu ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejvyšší dnešní teploty 14 až 17 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Relax a nás těší, že nás ladíte napříč krajem. Pohodové dopoledne.
0: Pohodové dopoledne bez aut, dneska je Evropský den bez aut, taky si přišla z Kačice pěšky?
1: No samozřejmě, stávala jsem o půlnoci a v 7 jsem to byla jak na koni.
0: No tak to je paráda. Na koni by to šlo taky. Vesna, Kateřina, Marie Tichá za chviličku připlují na naše rádiové vlny po vodě.

0: Tohle je důkaz toho, že dnešní dopoledne bude hlavně o muzice, pak taky o bezpečnosti a taky o informacích. Za chvilku se dozvíte víc. Teď se vrátíme zpátky k muzice. Dajla byla v Relaxádě, tedy v Hitparádě Relax Rádia. Je to tak zhruba asi 2 týdny nazpátek. Byla v novinkách a já jsem jí jako docela dost dával naději, že by se mohla dostat do té klasické oficiální desítky díky vašim hlasům, který pak vlastně posíláte přes stránky, přes ty naše internetové. Bohužel nestalo se, ale ve vysílání ji samozřejmě slyšet můžeme dál. Budeme držet pěsti všem dalším novinkám, na které se můžete podívat a hlavně si je poslechnout, ale hlavně, a to je to nejdůležitější, hlasovat pro ně, aby ve středu večer od 18 hodin tam minimálně aspoň 2 nebo 3 byly.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Mark Ronson společně s Miley Cyrus, která si ale aktuálně říká jenom Miley, prý to je jako začátek jejího nového uměleckého života, ale to bych sem asi teďka netáhl, to není až tak úplně důležitý. Spíš bych se chtěl pobavit o takzvaném prvním dojmu, protože ten dělá překvapivě hodně a vzniká překvapivě rychle, jak jsem se dozvěděl, protože člověk si možná v podvědomí během několika prvních sekund vytváří jaksi představu o druhém člověku a pak vlastně informace, má tu tendenci informace, které do toho obrazu pak nezapadají, jak si přehlížet. Možná, že i to je jeden z problémů, o kterém si budeme povídat už po 10. hodině, protože budu tady mít ve studiu hosta, pan Petr Mácel, který působil 20 let u policie České republiky a z toho u 10 let u zásahové jednotky na pozicích instruktor speciálních činností, taky odstřelovač a instruktor pro zákroky na palubách dopravních letadel. Budeme si spolu povídat o projektu Bezpečná instituce a kdybyste měli jakýkoliv dotaz, můžete využít naši linku 606 736 736. Samozřejmě se pak do toho pustíme a všechno, co přijde, všechno zodpovíme.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Opakování matka moudrosti, takže připomínáme D7, zhruba na 17. kilometru ve směru na Chomutov. Stala se tam dopravní nehoda, osobní a nákladní automobil. Slyšeli jste to už několikrát v našem vysílání jako velké varování, ale počítejte s tím, že se na místě tvoří kolona zhruba od toho 14. až do 18. kilometru. Aktuálně by to mělo být odklizeno někde okolo 10. hodiny, tak pak uvidíme, samozřejmě vás budeme informovat.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.
3: It isn't enough to start a riot, distort the light beam until I like me.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Co by se vám vybavilo, přátelé, kdybych řekl projekt Bezpečná instituce? Já myslím, že spoustu věcí, mimo jiné třeba mě na první dobrou hned napadnul útok na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, protože já si myslím, že od té doby se začalo spoustu věcí měnit. Vznikaly různé projekty a tak dále a tohle je jeden z nich. Čeho se to týká konkrétně, to se dozvíte vlastně už po 10. hodině za pár minut. Máme tady bezpečnostního experta, takže věřte, že to budete mít takzvaně z první ruky.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Protože i my se počítáme jako instituce, tak Evča přešla za chvilinku bezpečnostním rámem, prošla do studia, má pro vás další zprávy. Je tu 10.
1: Ve Zdicích vznikne komunitní bydlení a kde si nenakoupíte ve státní svátek, to vám prozradíme ve zprávách. Jsme rádi, že posloucháte Pohodový den.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj pokračuje v přípravě komunitního bydlení ve Zdicích pro osoby se zdravotním postižením. Rada kraje schválila smlouvu na projektovou dokumentaci a stavebního povolení. Vzniknout mají 3 bezbariérové domácnosti s 6 lůžky, které umožní klientům samostatnější život v přirozeném prostředí. Projektová příprava vyjde na 3,6 milionu korun. Kde si o svatém Václavu nenakoupíme, to nám řekne mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Ustanovení zakazující prodej v provozovnách s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních, tak platí i pro nadcházející den české státnosti, který připadá na pondělí 28. září. Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobozastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů. A to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
1: Zákaz se nevztahuje na autobusových a vlakových nádražích, letištích, tedy v místech se zvýšenou koncentrací cestujících. Omezení se též nevztahuje na lékárny a benzínové pumpy. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného na zvýšení plateb do zdravotnictví ze státní pojištěnce a na zpřísnění trestu za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze sněmovny svolané z koaličního podnětu jsou také další předlohy ve druhém čtení. Zákonodárci při něm mohou podávat pozměňovací návrhy. Policie v Bavorsku zastavila Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se nyní muž zodpovídat za napomáhání k nelegálnímu překročení hranic.
2: Sport.
1: Vzhledem k tomu, že 3 roky netrénoval, zvažoval Radek Bejbl nabídku stát se asistentem nového kouče české fotbalové reprezentace Santiho Deny delší dobu. 54letý bývalý defenzivní záložník bere angažmá jako velkou výzvu i zodpovědnost. Těší se také na spolupráci s hráči, které zná z mládežnických kategorií. Bejbl nevyloučil, že by mužstvo ještě mohl v příštích dnech doplnit německý rodák Ryan Nadery, který řeší povolení reprezentovat Česko.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Úterý nabídne oblačno, chladno, bez srážek, převažovat bude oblačná obloha, bude od západu ubývat a místy až do vyjasnění. Nejvyšší dnešní teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Tolik ze zpráv, těším se brzy naslyšenou.
0: Hele, Evi, já jsem se tě chtěl jenom jako zeptat, když jsi sem přicházela do studia, cítíš se tady jako bezpečně třeba se mnou?
1: Já se tady cítím, no s tebou se tady bezpečně necítím nikdy,
0: aha, dobře,
1: dneska, ale já si myslím, ale ne, je to v pohodě, Aleši, ale já si myslím, že by měli posluchači teď poslouchat.
0: To stoprocentně, a já jsem se teda ptal schválně, protože já jsem ti chtěl zahrát písničku, aby to byla písnička pro Evu, ale protože jsi mě naštvala, tak zahraju tu pro Emu. Tak a teď si tady Evča tluče hlavou o stůl.
1: To je taky od E.
0: To je pravda, E jako E. Jedeme dál, za chvilinku návštěva, ale k tý se ještě dostanem.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: 10 hodin, 10 minut posloucháte dopolední úterní Radio Relax a musím teda přiznat, že já mám tady dneska návštěvu, o které jsem už hovořil, takže vy asi tušíte, kdo to je, ale já jsem z ní byl trošičku jako nesvůj, jo, protože takovýhle hosti ty k nám moc jako nechodí, ale bych nechodil okolo horký kaše. Naším dnešním dopoledním hostem je pan Petr Mácal a teď bych ho jenom v krátkosti představil, můžete klidně pozdravit, to jo, to zvládneme.
1: Dobré ráno, nebo spíš dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne a já na vás prozradím, že byste 20 let působil u policie České republiky zhruba, z toho 10 let, já to tady mám jako v informacích, u zásahové jednotky, což už se mi jeví hodně zajímavý, na pozicích, a ty mě zaujaly ještě víc, instruktor speciálních činností, to se určitě dostaneme k této otázce, odstřelovač, to je vůbec zajímavá věc, a instruktor pro zákroky na palubách dopravních letadel. Tolik strohá informace a já jsem se vás chtěl zeptat v podstatě asi úplně normálně jako člověka, jak se vám dneska stávala, co vlastně děláte takhle po ráno, co dělá klasický instruktor speciálních činností, jaký má ráno?
1: Tak ráno mám asi úplně normálně, jako všichni ostatní posluchači. Dám si kávu, že jo, začínám takovým pomalým rozjezdem, nebo si třeba jdu někdy zacvičit a

0: Já jsem ji vůbec nechtěl.
1: Nechtělo. Chápu. My jsme tady dneska totiž kvůli úplně něčemu jinému. Trošku to tak jako jenom naznačíme, řekneme. Vy jste tady kvůli projektu Bezpečná instituce, je to tak?
0: Ano.
1: A teď, a to je úplně nejdůležitější, protože spousta lidí vůbec neví, co si pod tímhletím projektem má představit, tak kdybyste k tomu řekl nějaké průvodní slovo, protože vy jste tady ten odborník a bezpečnostní expert, musím podotknout.
0: Tak děkuju, tak Bezpečná instituce je v podstatě projekt zabezpečení škol a školek proti působení aktivního útočníka, což v dnešní době je poměrně problém a je to aktuální téma. Takže my se tím zabýváme se tím profesně jako firma a právě zabezpečujeme a staráme se o bezpečnost na školách a na mateřských školkách.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že o tomhle problému se začalo asi hodně mluvit. V podstatě to tak jako z toho i vyplynulo, po útoku na Filozofické fakultě, opravte mě, jestli říkám jako hloupost.
0: Může být.
1: Předtím to samozřejmě existovalo taky, ale tolik se o tom nevědělo, nebo spíš tolik se to neřešilo.
0: Ono se to těch lidí v podstatě jako nedotýkalo, všichni to slyšeli, slyší to v médiích, ale dnešní ten informační balast, který je v médiích, tak zapříčinuje to, že se na to velmi rychle jako zapomíná, hlavně na ty situace, které se nestaly u nás na území, u nás v republice. A ta fakulta prostě probudila všechny ostatní a všechny zřizovatele a začalo se proto něco dělat.
1: Mm-hmm. Rovnou se zeptám, protože tahle ta péče nebo tenhle ten projekt musí být jako víceméně hodně komplexní. Já jsem si o tom zjišťoval nějaké informace, ale asi by bylo zajímavější a lepší, protože vy jste z oboru, kdybyste řekl, co to všechno obnáší, protože za mě jako moje původní domněnka byla, že bezpečnost to je pro mě kamera u vstupu, jo. Možná, když má hodně peněz, třeba ho dostali od kraje, takže nějaký ten bezpečnostní rám, ale tím to pro mě končí, ale to je spíš naopak to podružní, že jo, de facto.
0: Je to tak, rámy, kamery, to jsou všechno věci, které se samozřejmě podílejí na té bezpečnosti, mají své místo, nicméně proti působení právě toho aktivního útočníka, tak nemají valný význam.
1: Mm-hmm.
0: Jsou místa, například útoky v Rusku, kde jsou standardně školy vybaveny rámy a kamerovými systémy a jsou tam na vchodě, je tam ochrana přímo fyzická, tak i přesto k tomu útoku dojde, protože ten útočník se na to prostě je schopen dobře připravit. Za nás ty nejlevnější opatření jsou ta nejúčinnější. A to je důkladné proškolení personálu, tak aby oni věděli vlastně, s čím se setkají. Protože ta razance a ten útok, to je něco, s čím se normální, já bych tak řekl, civilista nebo běžný občan nebo učitel, tak je často velmi překvapen, jak ty útoky jsou brutální.
1: Mm-hmm.
0: Pokud my ukazujeme na těch školeních, tak ukazujeme videa z průmyslových kamer, kde k těm útokům došlo, tak ty lidi jsou úplně konsternováni, jsou překvapeni, jak ten útočník v podstatě je sofistikovaně a jak brutálně útočí.
1: A myslíte, že tím, že on je tak jako připraven a v podstatě, co si budeme povídat, my Češi na to nejsme zvyklí, takže fakt jako kolikrát reagujeme zkratkovitě a úplně špatně, řeknu to takhle.
0: Reagujeme jako standardně, jako každý člověk zkrátka reaguje zkratkovitě a reaguje špatně. Nemusí to tak být, ale jeden z deseti třeba reaguje potom v té situaci správně a rychle. Ale protože ten personál není s tím seznámen, tak jako jinou reakci ani čekat nemůžeme.
1: V podstatě se dostáváme k tomu, o čem si budeme povídat za chvilinku, protože ta informovanost toho personálu jako v uvozovkách je hodně důležitá. Předpokládám, že s tím je spojeno takovýto proškolování a tak dále. Mě by třeba zajímaly takové ty věci okolo konkrétních opatření, to znamená, že vy si ty lidi z té školy třeba vemete a teď jim ukazujete na něčem, jak by to mělo vypadat a jak oni na to reagují. To znamená, jestli je to zajímá, nezajímá, dřív zajímalo míň, teď víc. To bych ještě možná prohodil teď, jestli máte.
0: Můžeme k tomu, personál to zajímá hodně. My přijde na školení a ten pedagogický sbor na to reaguje tak, že jdou na klasický školení, takže je to jako nezajímá, mají tam sešity, opravujou,
1: no,
0: jo.
1: No.
0: Během 5 minut tohle to končí a 4 hodiny pak neslyšíte spadnout špendlík, jo. Kdy to školení potom končí nějakou praktickou částí, oni si vyzkoušejí různé techniky obrany a podobně, takže to reaguje na to velmi dobře, máme velmi dobré zkušenosti.
1: To znamená, že třeba kontaktují vás třeba i zpětně, když potom odejdete, když potřebují něco vidět nebo je třeba něco napadne, to už je taková poslední otázečka jenom.
0: Tak, kontaktují nás i zpětně. Dokonce měli jsme případy, kdy nám učitelka prostě nakreslila obrázky, kdy se z toho chtěla jakoby nějakým způsobem vykreslit z toho stresu, aha, který tam zažila.
1: Už
0: to bylo, jako bylo velmi jako zajímavý. No.
1: Tak jako přiznám se, že zažít stresový školení, to bych zase až tak moc jako nechtěl, ale zjevně to je asi při některých činnostech prostě potřeba, jinak to nejde.
0: To školení musí zasáhnout. Jo? Pokud tě nezasáhne a je to takový jako suchý školení, tak to potom nemá úplně ten dopad, který by to mělo mít.
1: Takže je tam takový rovnítko mezi zaujmout a rovná se zasáhnout.
0: Rovná se, ano, přesně.
1: Dobře, tak jo, tak chvilinku pokračujeme.

0: Hodně zajímavé a podle mého názoru i hodně bezpečné. Dneska teda máme určitě dopoledne tady na Rádio Relax, protože tady mám bezpečnostního experta. Mým hostem je pan Petr Mácal. Už jsem říkal, že máte za sebou samozřejmě hodně letů policie, pak samozřejmě i zásahovou jednotku, instruktáž, odstřelovač, instruktor pro zákroky na palubách dopravních letadel a tak dále. A já bych se možná teďka rychle vrátil k tomu, že to mě fakt zajímá. Taková pozice odstřelovače, jakoby takového, nebo říká se odstřelovač nebo ostřelovač?
1: Odstřelovač.
0: Odstřelovač, říkám to dobře. Tak každý má představu, že těch lidí je u nás a u policie strašná spousta, jo. Takže vy byste mi mohl jako nějak jako uvést do reálu, jak to vůbec s těmi odstřelovači, já vím, že jsme se trošku vzdálili do tématu, ale tohle je věc, která by to mohla nějakým způsobem začít. Kolik jich u nás je? A kde se vůbec třeba učí, vyučí a naučí se to a tak?
1: Tak ono tak vzdálený od tématu nejste, protože téma odstřelovačů přišlo na přetřes právě při střelbě na fakultě. Hmm. A odstřelovači u nás jsou dislokováni u policie téměř prakticky výhradně na speciálních a zásahových jednotkách. Mm-hmm. A odstřelovačů je celkem asi kolem 70. Jestli teda něco neprozradím tady úplně jako tajnýho.
0: To jsem se další zrovna chtěl zeptat, jestli se to vůbec může říkat tohleto. Jako.
1: A ten odstřelovač... Hlavně bych jako řekl to, že zasahuje podle zákona o policii, že to není žádný jako lovec, jak si jako někdo představuje, to prostě normální policista, z pravidla čím normálnější je, tak tím lepší.
0: Jo.
1: A je to zkrátka normální člověk, úplně obyčejný, který má zase nějaké jako schopnosti pro to, aby tuhletu specializaci mohl vykonávat.
0: Mm-hmm. A kde se to naučí? Protože neříkejte mi, že tohleto všechno má člověk v sobě. Já si to prostě představuju, jak někam přijde, kde je nebezpečno. Známe to z těch filmů o Divokém západu, toho, co si budeme povídat. Pistoli přes rameno, jde, vystřílí, odchází.
1: Tak, jsou specializační kurzy, kde právě ten člověk, kde je na něj zaměřena pozornost instruktorů a ten člověk se potom průběžně připravuje, abych jenom řekl asi to, že to je specializace, kterou se prakticky, já mám takovou zkušenost, že zkrátka se máte pořád co učit, že nikdy jako není konec, že pořád vás něco překvapuje, je to velmi jako složitý.
0: Mm-hmm. A můžeme říct, že vy jste teda odstřelovač?
1: Dneska už jo. Dneska už jo, ale dobrý odstřelovač se pozná třeba i tak, že o tom nemluví, že o tom nemluví nikde v hospodě, prostě nevykládá kamarádům a podobné věci, nechává si to pro sebe. Mělo by to být prostě pod takovou rouškou právě nějakého toho utajení. Není dobrý, když jako všichni ví, že ten člověk je ostřelovač. Já už dneska nejsem v aktivní službě, tak si to můžu třeba dovolit, ale v době, kdy jsem v aktivní službě byl, tak jsem prostě tohle jako nikde nevyprávěl.
0: Samozřejmě by mě zajímalo spoustu věcí, jako pocity, když míříte na člověka, jaký to je a tak dále. Tohle vy se asi musíte zbavit. Já bych se teďka ještě, jestli můžu, vrátil k té filozofické fakultě, protože tam se v souvislosti s pozicí odstřelovače jako takového docela dost mluvilo a my jsme se tady o tom bavili předtím a vy jste mi říkal, že to jako není tak úplně jednoduchý, jak to vypadá na televizních kamerách, který ho samozřejmě sledujou a tak dále, že tam je to trošičku složitější.
1: Tak a vidíme v těch záběrech, tam, kde se prostě dotazují, kde je odstřelovač, kde tady je, on tam zkrátka, je to jenom člověk a on si musí najít dobré střelecké postavení a v situaci, která je plná proměnných a ten pachatel se rychle pohybuje, tak tohle to v podstatě skoro ani není možné. Zmíníme jenom, že na fakultě bylo přítomno průměrně, asi udává se kolem 500 policistů, kdy do skutečně dobré střelecké pozice proti pachateli se dostal jeden.
0: To znamená, že ostřelovač musí jít na takzvaně na první dobrou. Říkám to dobře.
1: Měl být na první dobrou, zasahuje většinou pod jednotným velením, to znamená, je to pod velením právě v zásahové jednotce ve skupině nebo podobně, kdy poskytuje té skupině podporu, nebo může jednat i samostatně podle zákona o policii, to bych zmínil hlavně, to bych trošku vypíchnul, že to je podle zákona o policii, on musí dodržet zákonné podmínky toho zásahu a může jednat i samostatně, ale zkrátka on se do té pozice vůbec nemusí dostat, protože ta situace se tak rychle mění, že on tam prostě na to místo, kde ten člověk před minutou ještě byl, už prostě nebude.
0: To jsem si právě říkal, že mohl být asi ten zásadní problém, protože kamery tam samozřejmě byly všude a ono jako mířit kamerou a mířit puškou, to je asi velký rozdíl, že jo?
1: Přesně tak. Máte jenom výseč velmi omezenou, kde jste schopen zasáhnout ten cíl a nesmíte nikoho kolem ohrozit a to je taky důležitý vědět.
0: Jenom se zeptám, tahle ta pozice nebo vůbec jako odstřelovač jako takový patří svým způsobem do toho projektu Bezpečná instituce nějak? Seznamujete s tím ty lidi, za kterýma chodíte do školy, do školek a podobně?
1: Ne, neseznamujeme. To je, ne.
0: To znamená, je to tajný?
1: Ne, tajný to úplně není, ale přijde, otázky jsou právě v souvislosti s fakultou, tam určitě otázky jsou, kdy ten personál těch škol, ty pedagogové mají absolutně zkreslený představy o tom, jak právě, jak to funguje, kolik je osob. On představa je taková, že ten ostřelovač je v podstatě na každém oddělení, že to je běžný policajt.
0: Jo,
1: policista běžný. Ano, není to tak. No.
0: To znamená fakt, jako je to speciální funkce.
1: Tak.
0: Takže když bychom se vrátili zpátky k tomu projektu a vy přijdete, řeknu, do školy, do školky a podobně, sezvete si ty profesory, učitele a tak dále. Mám představu, že tady jim uděláte asi nějaký úvod, který, jak vy říkáte sám, ze začátku třeba na to koukají nevíc, která by je, ale pak je to zaujme. Jaký jsou jako jejich nejčastější postřehy, reakce, anebo třeba i otázky?
1: Tak začíná se z hurta, jak se říká. Jo? Začneme prostě tím, že šokujeme tím, kdo to ten útočník je, jak to vlastně vypadá ten útok a pak o něm se můžou průběžně ptát, kdykoliv v podstatě v průběhu přednášky, tak se můžou ptát a ty otázky jsou podobné u všech. Takže tam to cílí hlavně na osobu toho pachatele, hlavně proč se tak děje, kde jsou ty hlavní příčiny a hlavně co potom dělat, že jo, to je největší otázka, co budeme dělat, když se nám něco takového přihodí, samozřejmě nikdo to nechce, ale co budeme dělat a v dnešní době ta připravenost těch škol poměrně stoupá právě společně s osvětou.
0: Myslíte si, že jako třeba po tom školení jsou jako schopní to udělat, protože co si budeme povídat, jo, tam pak působí nějaký ten šok, hysterie a tak dále. Jestli si fakt vzpomenou na to, co vy jste jim tam řekli v rámci toho školení?
1: Vzpomenou si určitě ta školení. My říkáme, že to právě jedno z těch jako velmi důležitých opatření je dobře pro školy personál, tak máme výsledky. Například v Severních Čechách došlo k tomu, že právě po tom školení, po těch informacích, tak ta jedna učitelka, jaký přišlo divný, že ten žák se pohybuje v prostorách školy, kde jako nemá co dělat, půda, sklep a podobně.
0: Mm-hmm.
1: No tak to oznámila policie a zjistilo se, že ten člověk si dělá seznam lidí, který na konci roku by jim chtěl jako zlikvidovat.
0: To je strašný.
1: Takže bohužel tohleto, a nebo zmiňme ještě Rudolfov například, kdy zasáhla učitelka přímo proti žákovi ve třídě a to už bylo po té inkriminované situaci v Praze.
0: Je spousta vlastně opatření a zařízení, které se pak do těch škol nějakým způsobem dodávají po dohodě s ředitelstvím a tak dále, ale co mě docela překvapilo, že spousta jich je třeba i tajných. Jakože se o nich nemluví.
1: Tak, o těch tajných mluvit nebudem.
0: Jasně, dobře, ale existují, dobře, připustme, že existují. A můžeme možná říct i ten důvod, to by si myslím, že jako asi stačilo, proč jsou jakoby tajná, to znamená, že je to v rámci nějakého toho, aby se k ním nedostali zase ta druhá strana, říkám to dobře.
1: Je to tak. Nemělo by to motivovat, nemělo by to ukazovat na postup školy v případě, nebo na detailní postup školy v případě takového útoku, to by mělo zůstat jenom v úzkém okruhu pedagogů, kteří ví skutečně, co mají dělat a neměl by se to rozvíjet případným útočím.
0: A víte, proč se na to ptám? Protože třeba spousta lidí si říká, ale oni tam vůbec nic nedělají. Oni na to vůbec nejsou připravení a tak dále. Takže to je možná dobrý zmínit proto, abyste se dozvěděli, že třeba jsou vzdělaný nebo jsou nějakým způsobem proškolený, ale ne ovšem, přesně tak, jak vy říkáte, se nesmí mluvit, aby se to zase třeba neprotáhlo někam ven k tomu danému útočníkovi, možnému, hypotetickému. Takže to je možná ten pravý důvod. Jako říkám to dobře.
1: Je to tak, to říkáte perfektně.
0: Tak jo, v podstatě já jsem už proškolený bezpečnostní expert. Za chvilinku pokračujeme. Naším hostem je dneska Petr Mácal.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dnešní dopoledne, tedy to úterní na relaxu, je v podstatě můžu říct rozhodně bezpečné. O bezpečnosti si tady povídáme, ale hlavně, a to jsem chtěl říct asi jako první, je hodně zajímavý, protože ty info, které tady vlastně říkáme, ty nejsou běžně k dostání, běžně se k ním člověk nedostane, možná občas z médií, to jsme se konec konců i bavili, ale že byste to dostávali v nějaký, jak bych to řekl, v takovým nějakým balíčku informací, každý den, to ne. Rovnou prozradím, že dnešním dopoledním hostem je pan Petr Mácel, ještě pro jistotu pro ty, kteří si třeba teďka zapli rádio, připomenu, že je to člověk, který působil 20 let u policie České republiky, to už jako docela dost, teď jsme se o tom před chvilinkou i bavili, 10 let u zásahové jednotky, pozice, který jsme probírali, speciální činnost, odstřelovač, instruktor pro zákruky na palubách dopravních letadel, to jsme zatím ještě ani nezmínili, ale já bych se k tomu taky třeba někdy, ale hlavně my jsme tady kvůli projektu, který se jmenuje Bezpečná instituce. Je to tak?
1: Ano.
0: Je to tak. Dobře, tak teď se dostaneme, posuneme se dál. Bavíme se o tom, že ve školách, paradoxně i ve školkách už, by mělo docházet k jakémusi zabezpečení. To znamená, otázka je na snadě. Já vím, že vy řeknete třeba vzhledem k událostem, které proběhly, který si všichni pamatují, ale proč by vlastně školy měly investovat do tohoto zabezpečení? A kdo jim třeba doporučí všechno, co by si měli nějak udělat v té škole?
1: Takže kdo by, nebo proč by školy měly investovat do zabezpečení, tak je to proto, že ten čin se jich nemusí dotknout za celý život školy, zkrátka tam se nemusí vůbec nic stát, ale když už se něco stane, tak ty důsledky jsou potom fatální a ten útočník často cílí na tu nejzranitelnější část právě ve škole. A proto by ta škola rozhodně se měla věnovat nějakým aspoň byť minimálním opatřením. Protože ty opatření skutečně, pokud i když jsou účinná, tak nejsou finančně zvlášť nákladná. Mm-hmm. Já bych zmínil jenom například CHEP, kde se toho zhostil zřizovatel zabezpečil všechny školky až školy právě v projektu Bezpečná instituce, kde se nainstalovaly bezpečné místnosti ve školkách, kde se nainstalovaly sirény, kde se nainstaloval tlačítkový systém, kde v každé třídě po celém CHEBu, jedná se o 6 škol a 6 školek, tak v každé třídě je tlačítko, které po zmáčknutí automaticky informuje policii, kde je problém, a policie na to potom samozřejmě reaguje. To znamená, že není potřeba hledat telefon, není potřeba ve stresu vytáčet číslo, nebo často ten člověk ani nemá čas, takže stačí pouhé stisknutí tlačítka k tomu, aby cíleně došlo k informaci, kde se stal problém.
0: Takže platí tady vlastně dvojnásob, kdo je připraven, nebývá překvapen, je to tak?
1: Přesně tak.
0: Super. A tohle, to, co jste mi teďka tady říkal, tak to samozřejmě by mělo být někde dohledatelné, to znamená, ty lidi by se nejdřív na to měli podívat, zjistit, jestli by na to dostali nějaký finance, to je další krok, by se dalo říct, a pak si dejme tomu pozvat vás, nebo jak to chodí jako v praxi?
1: V praxi to je tak, že právě je dobré oslovit odbornou firmu, která se tímto zabývá. Já teda musím říct, že bohužel nevím o nikom v republice, kdo by se zabýval těmito tvrdými opatřeními, nebo že by se někde v jiném městě něco podobného realizovalo. Myslím si, že CHEP je jediným městem v republice, kde skutečně centrálně došlo k systémovému zabezpečení právě těchto zařízení pro děti, pedagogických nebo pedagogů a školských zařízení. Mm-hmm. Na úrovni města, to znamená základní školy, mateřské školy.
0: Jasně.
1: A jedná se o systémové opatření, které není nikde, podle mě možná ani není v Evropě.
0: To znamená, máte pocit teďka, když to třeba v tom CHEBu jste to rozjeli, máte pocit, že to tam trošku v úvozovkách sklidnilo situaci, že ty lidi jsou tak jako, cítí se bezpečnějc u vás ve školách, ve školkách?
1: Rozhodně, ta odezva těch pedagogů, zejména ve školkách, je perfektní, protože oni říkali, na nás se úplně zapomnělo, prostě my nemáme vůbec nic, tady by se něco stalo, my nemáme kam děti schovat, nic. Teď mají jasnou odpověď, mají perfektní řešení, prostě lepšího zatím není, když se doplňují ještě kamerové systémy a takové ty doplňkové systémy, to se ještě doplňuje. Samozřejmě ten personál prochází pravidelným školením, takže já můžu říct, že mně se jeví jako CHEP jasným příkladem toho, jak by se to prostě mělo dělat. Hlavně se podařilo napříč politickým spektrem, došlo k dohodě a nebylo tam jediný prostě problém a investovali se do toho značné prostředky.
0: Mám to chápat jako takový odkaz, že kdyby to náhodou někoho zaujmulo, teďka třeba poslouchá, tak že se může třeba informovat někde v CHEBu, někde u nějaké instituce, na úřadě?
1: Může se u nás, se může informovat, nebo se může informovat přímo jako na městě u starosty například, tak rozhodně není problém.
0: Bavili jsme se tady o tom a mě to teda fakt docela zaujalo, takový ty zákroky v úvozovkách, když už teda k tomu dojde, na klasických školách, tak tam neříkám, že to je jednoduchý, to není, ale ty děti jsou už přece jenom jako větší, že? Co si budeme povídat. Ale ve školkách, přiznám se upřímně, nedokážu si to představit, protože malí děti a děti školou povinný, to je zásadní rozdíl.
1: Já mám zkušenost, že na těch školkách to funguje daleko líp ještě než na těch školách.
0: A jak je to možné?
1: Protože ty děti mají naučený nějaký systém, jsou naučeny od toho pedagoga, který vede tu třídu, tak jsou právě naučeni k ukrytí na nějakou hru, oni to berou jako hru, oni vůbec netuší, co jim hrozí.
0: Jo.
1: To znamená, že ti nejsou zatíženi právě tímhle tím a perfektně reagují na všechno, ukrývají se velmi rychle a ta práce s nimi je úplně jiná než třeba potom s žáky na druhém stupni, kdy teda policie ani třeba my jako necvičíme s žáky. Jo, tak to je jako pravidlo, nicméně v do budoucna k tomu určitě bude muset nějakou formou dojít a bude se muset najít nějaká rozumná právě forma, tak jakým způsobem předat právě žákům informaci o tom, co by měli dělat a přitom neprozradit některé věci, které by potom v té situaci mohly být jako proti nám.
0: To mě docela zaujalo, protože vy říkáte, že teda školíte pedagogy, je to tak, ale co si budem povídat, dneska ten vztah pedagog-žák je občas takový trošku problematický, to znamená, že za mě třeba, já kdybych to věl, tak jako já bych třeba daleko víc bral vás, když tam přijdete s tímhle s tím jakoby systémovým řešením, co a jak se dělá, než kdyby mi to podal pedagog. Jako.
1: Pedagog nepodává tu informaci, tu podáváme my,
0: no.
1: Ale pedagog řídí potom tu celou situaci v případě, že se něco stane.
0: Dobře, ale nějak to musí těm dětskám, co jsou na škole, tak jim to někdo musí říct, co by teda asi měli dělat. Vy tam přijdete a řeknete jim to, anebo to pak má udělat ten pedagog?
1: V případě, že se něco stane, jak to potom řídí ten pedagog? Pedagog říká, oni v podstatě jako nemůžou dělat úplně, jako nemůžou nic moc dělat, kromě toho, že se zkrátka ve třídě zabarikádujou a čekají na policii.
0: No nicméně důležitý je to, aby pedagog věděl, protože co si budeme povídat, furt je to ten hlavní člověk a
1: tak.
0: Upřímně, když je průšvih, tak možná i ty děcka jsou pak jako v klidu a poslouchají, dejme tomu, protože vědí, že on ví. Je to tak.
1: K tomu směřuje to školení právě, aby on věděl, aby dobře věděl, co má dělat a v tom případě on ani potom nepodléhá tak panice, když zná to řešení.
0: Jaká je vaše odbornost?
1: Tak já jsem tuhletu problematiku školil při mojí kariéře u policie, jak jsem školil policisty. Existují různé odborné kurzy a semináře právě, které pořádá policie pro policisty a pro instruktory, protože jsem pracoval tak jako instruktor služební přípravy, kde tohle to bylo součástí, takže to je asi odbornost.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio.
0: Teď jsem do toho pustil muziku, asi už jsme byli moc dlouhý, já se omlouvám. Já jsem se tak nechal unést těma informacema, to znamená, že se k tomu určitě vrátíme, jako trošku jsme přetáhli, ale tohle je takový zajímavý povolání a hlavně ty věci, které se dozvídáme, že, jak říkám, malá omluva, pustíme si muziku a za chvíli se k tomu vrátíme zpátky.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 8 77 77. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.

0: Co si budeme povídat, náš předchozí vstup skončil tak jako trošičku nečekaně, by se dalo říct, ale zase bylo to takové příjemné promíkání s muzikou. My si tady dneska povídáme o projektu Bezpečná instituce a já jsem zjistil, že tenhle ten projekt má i svoje webové stránky, je to tak?
1: www.bezpečnainstituce.cz,
0: aha,
1: kde najdete všechny informace o nás, co děláme, jak ty projekty probíhají.
0: To znamená, že protože máme za sebou už relativně dost vstupů na tohleto téma, už jsme řekli, co by ty školy měly udělat, jak by se měly chovat, pro koho ten projekt je určený a tak dále. Kdo, to jsme se ještě nezeptali, kdo tam vlastně jezdí školit, protože co si budeme povídat, to je taky docela důležitá věc.
1: Tak, my jsme firma, která se tím profesně zabývá, firma má zhruba 10 instruktorů právě z minulostí u speciálních složek policie nebo armády, kdy jsou to kolegové moji bývalí a poskytujeme fundované informace i ze své praxe třeba, takže můžeme zkrátka poskytnout něco, co zase ne všechny firmy jsou schopni poskytnout.
0: Já se jenom zeptám takhle, když vás osloví nějaká instituce, koukají oni na to, třeba na tu vaši profesní část, to znamená, co máte za sebou, že opravdu nejste žádný takový, jakože tady jsem si to přečet a teď to pouštím dál, ale že fakt jako jedete s tvrdou praxí?
1: Tak, je to právě ta praxe, proč nás ty instituce a školy oslovují. Když si najdou minulost instruktorů, najdou si naši minulost, protože máme za sebou zhruba 150 škol proškolených během posledních dvou let. A nejsou to jenom školy, jsou to i například firmy.
0: To jsem se chtěl taky zeptat, protože u firm jsme se vlastně ani nedostali. Když by to někoho zajímalo ve firmě, co si budeme povídat, dneska jsou firmy, které jsou fakt jako obrovský a na té bezpečnosti to tam taky dost stojí. Tak i vlastně pro firmy platí to samý, co pro ty školy, na ty stránky a tak?
1: Tak, platí to samý, i ty firmy mohou být ohroženy. Setkali jsme se v minulosti, leto v Kunovice bych zmínil, například byl právě případ aktivního útočníka ve firmě a jsou firmy v dnešní době, které se zabývají bezpečnostní problematikou nebo výrobou různých bezpečnostních nebo pro stát důležitých materiálů a věcí a pro ně tohleto školení zrovna od věcí úplně není.
0: A je nějaký velký rozdíl mezi školením pro školy a školky, řekněme, dejme tomu, již mezi tou školkou asi jo, a školením pro firmy? To znamená, jsou tam jako specifika nějaký jiný?
1: Je to specifikum, jo. Školení pro školky je úplně něco jiného. Školy a firmy, zase je to rozdíl. To gro zůstává stejné, ale nicméně potom samozřejmě se to liší.
0: A teď bych jako, nevím, jestli se na to můžu zeptat, ale asi jo, tohle není tak tajná informace. Oslovují vás víc školy nebo vůbec školky a takový? A nebo už se dostáváme k tomu, že pomalinku, ale jistě začnou převažovat i ty firmy, protože, jak jste sám zmínil, dneska už ty útoky jsou zacílený i vlastně firemně.
1: Převažují školy, převažují tady ta pedagogická zařízení, tady ta školská zařízení. Firmy oslovují taky, my máme třeba na 3 měsíce dopředu, máme už zkrátka plný kalendář, ale jsou to zejména právě školy.
0: To znamená, na školách to začíná, dostává se to pomalinku, ale jistě dál. Já si totiž myslím, vzhledem k té situaci, která teďka aktuálně je, vůbec jako i ve světě, a i tak jako co se děje, nebudem to nějak asi pitvat, že to bude čím dál tím důležitější, tyhle ty informace a tyhle ty služby. Jako.
1: Jsou to ty služby a je to právě ta otázka, nevím, jestli tady už padla, proč ty školy by tohleto měly udělat, je to proto, že ten důsledek toho útoku je zkrátka potom fatální, ale to jsme, myslím, už říkali. A teď mě úplně...
0: ukazujete na mě jako pomoc mi, je mi to jasný, takže já pomůžu tím, že já totiž bych docela rád, aby jsme, protože jdeme už tak jako pomalinku do finále, aby jsme to tak jako sesumarizovali a řekli nějakou tu výslednou informaci. Co by měla udělat škola, když by se do toho projektu chtěla zapojit? Co by měla udělat firma, když by se do toho projektu chtěla zapojit? Co to pro ní vlastně přinese a co jí to bude stát? Ne konkrétně, ale samozřejmě jsou tam nějaké věci, které se musí třeba měnit, že jo?
1: Tak, takže co by měly udělat ty instituce, co by měly udělat ty školy? Takže v první řadě vyhledat nás na stránkách, můžou si zjistit informace. První opatření pro školy, dobře, personál, potom například bezpečnostní audit, důležitý, jo, udělat audit na firmě, udělat audit na objektu, potom pro školení právě toho personálu a potom se věnovat těm tvrdým opatřením, jako jsou ty ukrytové místnosti, to je zodolňování například dveří, instalování tlačíkového systému a potom až v poslední řadě třeba instalování těch kamer nebo například na posledním místě ty rámy třeba mohou být, jako jo, vstupní systémy a podobné. Podobně všechno můžeme doporučit, bezpečnostním auditem zjistíme, v jakém stavu je ta firma, v jakém stavu je instituce a můžeme pokračovat dál.
0: Ten bezpečnostní audit, ten je hodně zajímavý, to znamená, že než se do něčeho pustíte, tak zjistíte, jaká je situace, to znamená, co by se mělo lepšit a co třeba může zůstat tak, jak to tam je. Je to tak?
1: Přesně tak, navazuje to hlavně na to, že ředitel je v podstatě zodpovědný za bezpečnost těch žáků, kteří jsou v objektu, a ten bezpečnostní audit bych viděl jako nevyhnutelnou věc, tak aby on se hlavně chránil potom v případě nějakého útoku.
0: Dobře, tak dostaneme se k tomu, že máme zjištěno, jo, ale teď co dál? Tak jako vy řeknete, a chtělo by to, abyste udělali tohle, chtělo by to, abyste udělali tohle. Jako upřímně, těžko ten ředitel bude v první chvíli vědět, jak to má udělat. To znamená, dáte mu doporučení?
1: Tak, my přesně dáme doporučení, my mu nalinkujeme přesně, co má dělat, a na tom řediteli je v podstatě sehnat to finanční prostředky. Jinak všechno ostatní jsme schopni doporučit a zajistit a i vyrobit a dodat.
0: To znamená, i když to tam potom bude, tak jste schopni tam přijít a těm pedagogům ukázat prakticky, jak by se měli chovat, jak by s tím měli zacházet a podobně?
1: Přesně tak, protože ta škola, pokud je dobře zabezpečená, tak bez toho dalšího následného školení, to znamená pravidelného, aspoň třeba jednou za rok, by mělo proběhnout nějaké osvěžovací školení toho personálu, tak aby s tím materiálem uměl dobře pracovat.
0: Já si myslím, že tohle to jsou všechno informace, které třeba pokud nás v tuhle chvíli poslouchá nějaký učitel, ředitel a tak dále, tak když nic jiného, tak by se na to ten člověk měl aspoň podívat. Jenom se zeptám, taková ta základní bezpečnostní situace na školách jako takových je už dneska nějakým způsobem podchycená třeba aspoň jenom tím rámem nebo něčím, protože já mám pocit, že to jako není úplně všude jako stejný.
1: Není to všude stejný. Já znám dobře situaci v Chebu nebo ve školách, kde jsme byli. Dneska už ty školy bývají dobře zabezpečeny například na vstupu, to znamená, že ne každý úplně v tom běžném životě školy se do té školy dostane hned jenom, že vezme za kliku. Je to na vzučák, je tam kontrola ze strany sekretářky, například je tam kamerový systém na vchodě, takže něco už určitě jakoby je. Na bezpečnost se začíná myslet na všech úrovních, nicméně to potom samozřejmě záleží na těch financích, kolik ten zřizovatel je ochoten do toho dát, a tím zřizovatelem je na úrovni základních škol a o školech právě město, anebo potom kraj na úrovni střední škol a vyšší škol.
0: Tak já věřím, že na tomhle to se určitě jako šetřit moc nebude. A mě v podstatě spíš jako zaujala ještě jenom jedna věc, to, co jste tak jako lehce zmínil, to není asi až tak úplně to nejdůležitější, ale za předpokladu, budu tam mít třeba bezpečnostní rám, taková věc, která se dá hned za dveře, každý to zná, a je ale potřeba, aby u toho někdo byl. To znamená, že jak se tohle řeší, protože upřímně, mít tam nějakou sekretářku, který tam proběhne 50 dětí a ona z toho 30 zabzučí, dneska to není nic neobvyklého, že jo?
1: Podle toho poznáte, že ta firma, která vám doporučuje to doporučité opatření, je, není úplně kompetentní. Pokud vám doporučí rám a kamerový systém, tak ten rám a kamerový systém hoří na tom personálu, který ten rám a kamerový systém obsluhuje. To znamená, že pokud vám tam projde 300 nebo 600 dětí během 15-20 minut, tak ten personál zkrátka není schopen tohleto vůbec pojmout a ten systém na tom nebude fungovat. Jo? Ono to bude pořád pípat, až za týden, za 14 dní už to prostě nebude vůbec fungovat. Takže proto se ty rámy nedoporučují.
0: Tak já už jenom můžu dodat, protože čas bohužel nás trochu tlačí, že naším dnešním velmi zajímavým hostem byl pan Petr Mácal. Už jsme to tady zmínili několikrát, ale jen tak lehce připomeneme, abyste věděli, že to není prostě někdo z kanceláře. 20 let u Policie České republiky, 10 let u zásahové jednotky, pozice instruktor speciálních činností, odstřelovač a instruktor pro zákroky na palubách dopravních letadel. To jsme ani nezmínili. To mě hodně zajímalo, ale to si třeba necháme zase někdy na příště. Moc k vám děkuju. A já nevím, asi bych vám popřál, abyste těch zásahů jako neměli tolik, ale na druhou stranu, aby ta prevence fungovala čím dál tím líp.
1: Děkuju a
0: budete
1: děkuju
0: se
1: za
0: těšit.
1: Pozvání, budu se těšit.
0: I my se budeme těšit. A díky za povídání, bylo to hodně zajímavý.
1: Naslyšenou.

0: Evča už tady na mě hází pohledy, jakože dělej, jedem, máme 4 minuty po 11 a to už jsme dávno měli rozjet zprávy, tak jdeme na to.
1: Dominanta Kladna prochází rozsáhlou rekonstrukcí a o speciální bankovku je velký zájem. Posloucháte zprávy, je úterý 22. září. Pěkný den.
2: Relax Radio.
1: Kladně pokračují práce na záchraně 126 let starého kostela na Nebevzetí Panny Marie. Rekonstrukce začala v roce 2024 a postupuje etapově. Nejprve byla opravena část s cennými malbami, nyní přichází na řadu střecha směrem k radnici a historické kamenné obložení. Do obnovy kostela byly v uplynulých 3 letech investovány miliony korun. Přispělo město Kladno, arcibiskupství i samotní farníci. Ti ze svých úspor věnovali na opravy více než milion korun. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Řekl to vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal na dnešní tiskové konferenci k novele veřejného zdravotního pojištění, která bonus zavádí. Stovky lidí dnes od časného rána čekali ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky, aby získali 5000 korun se speciálním přítiskem vydanou ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Řada zájemců o bankovku čekala už od nočních hodin. Stovky metrů dlouhé fronty se tvořily také u poboček v Hradci Králové nebo v Brně. 4 velké americké televizní stanice se dohodly, že nebudou vysílat živé zpravodajství o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, a to v solidaritě se stanicí CNN. Té totiž v pátek Trump zakázal vstup do Bílého domu, stejně jako v případě stanice MS Now a serveru Politico.
2: Sport.
1: Hokejisté Liberce zabojují v úterní předehrávce 11. kola na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v extraligové sezóně. Utkání začne v 18 hodin. Dohrávka mezi Spartou a Mladou Boleslaví, které odstartuje o půl hodiny později, zkompletuje třetí kolo a Pražané se v ní poprvé v novém ročníku představí svým divákům.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Úterý nabídne chladno, bez srážek, převažovat bude oblačno, které bude večer od západu ubývat, a to místy až do vyjasnění. Nejvyšší dnešní teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Evi, musím ti říct, ty jedeš jako drak.
1: No, máme zpoždění, nezastavujeme.
0: Nezastavujeme, přesně tak, jako, ale zvládla jsi to naprosto bravurně, aby jsme mohli jít k další muzice. Lehce představujeme muziku z Relaxády, už za chvíli se k tomu dostaneme. Mimochodem, Robin Schulz, to je známé jméno, ale Watermot, to je chlápek, který si dal přezdívku podle toho, že na vodní madraci se válel celé léto. Co jsi dělala přes léto?
1: Já jsem byla taky u rybníka.
0: To tak jedeme.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio. Relax.

0: Já jsem to nazval jako takový dozvuk let, aby se dalo říct. Jedna z písniček, která je určitě v Relaxádě, tedy v hitparádě Relax Rádia, o které rozhodujete vy na www.radio-relax.cz. V podstatě závisí na vašich hlasech, tak se snažte, protože ještě máme furt jeden den čas. Další vydání bude zítra od 18. hodiny a já doufám, že tam Robin Schulz a Walter Mott, mimochodem už jsem to na něj prozradil, to je takový docela zajímavý chlápek, belgický nebo francouzský DJ, teď přesně úplně nevím, ale zaujalo mě na něm to, že on si tu svoji přezdívku opravdu dal podle jména nafukovací madrace, na který se válel celý léto u vody. To mi přijde jako docela originální.
1: Relax. Relax Radio.

0: you. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 11:30, pojďme se podívat na dálnice. Ta D7 je dneska tak trošičku zakletá, i když nějaký větší problém už tam asi nemáme, ale zhruba od 74. kilometru se ve směru na Prahu pohybuje aktuálně pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jede po zpevněné krajnici, to znamená po tom odstavném pruhu, tak počítejte s tím, že to bude částečně uzavřený. Mělo by to být zhruba do té 15. hodiny, uklízí nebezpečný a velkoobjemový odpad, takže to je hodně důležitý, mohlo by vás to překvapit. Na D8 zhruba na 53. až 57. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, taktéž práce na silnici. Tam je uzavřený ale levý jízdní pruh a to až do 17. hodiny. Dělá se tam údržba povrchové kanalizace, což si myslím, že je docela důležitý. Ale víte co, když je uzavřený jeden ze dvou jízdních pruhů, není to nikdy dobře počítat s tím. Na D6 na 129. kilometru ve směru na Karlovy Vary zhruba do nějakých 1:30 by mělo probíhat odstraňování nehody. Havarovalo tam osobní auto. Myslel jsem si, že se podívám na kameru, jaký je aktuální stav, ale bohužel tam kamera nikde poblíž není. Tak je dobrý s tím počítat. Pokud už to tam není, tak jedině dobře.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Když bych tak nějak zrekapituloval to dnešní úterní dopoledne, tak jsme měli hodně zajímavý rozhovor o bezpečnosti na školách, na školkách a tak dále. Hlavně spíš o zabezpečení bezpečnosti, to je důležitější. No a spoustu skvělý muziky, mimochodem teďka dohrává Imagine Dragons, moji oblíbení. A rozhodně jsme se zmínili, a téměř na začátku každý hodiny, o relaxádě, což je hitparáda Relax Rádia, já to ještě pro jistotu provařím, protože co si budem povídat, já budu rád, když ve středu zítra od 18 hodin tam bude co nejvíc hlasů. Najdete hlasování na www.radio-relax.cz a když si tam poslechnete ty skladby, které máme v tom základním žebříčku a trošku s nima zahýbete, tak pro mě to bude zítra od té 6. hodiny takový hodně příjemný zpestření. Díky. Relaxáda.

0: Blanka je jeho.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte.

Až do nebe jsme se dostali 8 minut před 12 hodinou, to byl DJ Sammy a Janu. Mimochodem za chvíli, už tady budeme mít další přelomový zprávy, dopoledně, odpolední. Ještě předtím vás tak jako lehce odkážu na náš rádiový Facebook z jednoho prostého důvodu. Pokud máte rádi jako takový ty postřehový hry, tak dneska si přijdete na své a jsem docela zvědavý, jak se s tím poradíte. Takže Facebook Relax Rádia, teďka před obědem, proč ne?

0: Řídíme si přesný čas, ten vlastně první, dalo by se říct dopoledně, odpolední. Je tu 12. hodina a jedna minuta k tomu.
1: Ano, na Petřín po dvou letech zase lanovkou a slovenské hory zasypal sníh. Přinášíme podrobnosti, pěkný den.
2: Relax Radio.
1: Dnešním obnovením provozu pražské petřínské lanovky čekala u stanice na újezdu asi 20 lidí. Lanová dráha se dnes po dvouleté rekonstrukci vrací do provozu a první nové vozy vyjely v 7 hodin. Kabiny se postupně naplnily několika desítkami cestujících, kteří si před jízdou fotili nové vozy, jejich interiér i jízdenky. Oblíbená lanová dráha z újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. Kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024. Kde si o svatém Václavu nenakoupíme, to nám řekne mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Ustanovení zakazující prodej v provozovnách s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních, tak platí i pro nadcházející den české státnosti, který připadá na pondělí 28. září. Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobozastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů. A to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
1: Doprava Ústeckého kraje se dnes připojila k Mezinárodnímu dni bez aut. Uživatelé aplikace DU Kapka tak mohli získat jednodenní síťovou jízdenku zdarma a cestovat s ní v rámci celého integrovaného systému. Bezplatná jízdenka se uživatelům nahraje automaticky. Ti, kteří aplikaci běžně používají, nemusí nic dalšího dělat. Ostatní si musí nejpozději dnes aplikaci stáhnout nebo otevřít a následně vstoupit do záložky jízdenky. Ve slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno sněhová vrstva v nejvyšších polohách dosáhla více než 20 cm. Meteorologové upozornili turisty, že v nejbližších dnech musí ve vysokohorských oblastech počítat se zimními podmínkami. S ohledem na očekávané oteplení v závěru tohoto týdne ale sníh na horách roztaje.
2: Sport.
1: Teprve po třetí za 17 let se nestal rallyovým mistrem České republiky Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody se neúspěšně snažil rozšířit rekordní počet 11 titulů a celkově skončil čtvrtý. Skutečnost, že nenavázal na loňský titul, ale bral s nadhledem a po víkendové rally Pačejov gratuloval novému šampionovi Dominiku Střítezkému.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Úterní odpoledne nabídne oblačnou oblohu, večer od západu ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění s maximálními teplotami mezi 14 až 17 stupni. Noc na středu bude polojasná až jasná s nejnižšími teplotami 8 až 5 stupňů Celsia. Zítřejší obloha bude rovněž polojasná až jasná s maximálními teplotami 15 až 18 stupňů. Tolik ze zpráv, posloucháte Relax.
0: A poslouchat ho budete, doufám, i dál, ale tebe bych se rád zeptal, protože ty jsi tady dneska mi tak jako nenápadně nadhodila, že teďka vaříš aktuálně oběd tady v kuchyňce, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Ano, to musím říct, že Evča je výborná kuchařka. Ona teda i peče skvěle, ale vaří taky dobře. Co budete mít dobrého?
1: My budeme mít řepu.
0: Jo,
1: řepu
0: to dá fušku teda, to jako...
1: No to si nemyslí, jako to, než to uděláš, to docela trvá.
0: Jako než udělám řepu?
1: No tak musíš ji nastrouhat, musíš to krásně obložit, musíš tam dát tu rukolu, olivy.
0: No, no, to já jsem z tebe chtěl dostat. Takhle my si tu prostě žijem, žádný ignor.
5: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak krutá, dospěváš, že šokovala.
0: Mimochodem tohle je pozvánka na pokáče, úžasná muzika, pustíme si ji už za chvilinku.
2: Relax Radio.
6: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
6: Relax

Mám tady jednu pozvánečku na talk show, na kterou já osobně bych jako vzhledem k tomu obsazení rozhodně vyrazil. Proběhne v sobotu 3. října od 19 hodin v kině Sokol tady v Kladně a je to talk show, ve které uvidíte Ivanu Chýlkovou a hlavně uslyšíte a Robana Štabrňáka. To znamená kombinace, která zaručuje humor a dobrou náladu. Těšit se můžete na setkání se dvěma herci, kteří mají k světu i k sobě zdravý nadhled, to můžu potvrdit. V talk show se s vámi podělí o své zážitky a že jich je, co je v profesi potkalo a vlastně i o úplné obyčejné lidské radosti. Tak nezapomeňte, 3. října od 19 hodin, Kino Sokol Kladno, nudit se nebudete.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lídlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
10: Relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 22. září. Tento den roku 1575 proběhla v chrámu svatého Víta korunovace Rudolfa II. Českým králem. Roku 1949 se v Anglii narodil rockový zpěvák David Coverdale, člen skupiny Deep Purple a později i Whitesnake. Roku 1896 se narodil český herec Zdeněk Štěpánek. Zemřel 20. června 1968. Roční 1957 je australský zpěvák Nick Cave. Tento den roku 1980 zemřel v 41 letech český herec Jiří Hrzán.
1: Mám na rozdávání, to je na prodej.
0: O 31 let dříve Sovětský svaz poprvé vyzkoušel atomovou bombu. Roku 1958 se narodila americká zpěvačka Joan Jett. Ročník 1966 je Erdolan Atalay, Simír, ze seriálu Cobra 11. Tento den roku 1981 byl zahájen provoz nejrychlejšího vlaku světa TGV na trati Paříž-Lyon. Roku 1997 vydal Elton John písničku Candle in the Wind, kterou věnoval památce zesnulé princezny Diany. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Relax Radio.

0: Střižší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 13 hodin půl minuty k tomu, přesný čas, pojďme na zprávy.
1: Rakovnické Huslovo náměstí projde proměnou a naši tenisté narazí v Davis Cupu na Kanadu. Přinášíme podrobnosti.
2: Relax Radio.
1: Proměna Husova náměstí, o které se v Rakovníku diskutuje už řadu let, se posouvá do další fáze. Radní schválili podání projektového záměru na první samostatnou etapu regenerace. Ta se týká východní části náměstí před kostelem svatého Bartoloměje. Projekt počítá s kompletní výměnou povrchů, novým mobiliářem, osvětlením, úpravou zeleně i změnami v hospodaření s dešťovou vodou. Odhadované náklady činí 20,8 milionů korun. Podzimní rovnodennost letos nastává už dnes v noci, přesněji ve 2:05 po půlnoci, takže už vlastně 23. září. Tento okamžik, kdy slunce vstoupí do znamení Vah, byl už pro naše předky velice významným. Slunce bude tento den vycházet přesně na východě a zapadat přesně na západě a den bude stejně dlouhý jako noc. Tímto okamžikem začíná astronomický podzim. Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je 19-letý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policejní vyšetřovatel odloží, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potápěč z Polska minulý týden ve čtvrtek. Případná stálá vojenská přítomnost Spojených států v Polsku by mohla posílit bezpečnost střední Evropy, včetně České republiky. Její skutečné dopady by ale závisely na začlenění do struktur NATO. Možnost zřízení základny americké armády v Polsku nastínil minulý týden na své sociální síti americký prezident Donald Trump.
2: Sport.
1: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Úterní odpoledne nabídne oblačnou oblohu, večer od západu ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění s maximálními teplotami mezi 14 až 17 stupni. Zítra očekáváme polojasno až jasno a teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Zprávy končí a vy už jistě tušíte, že slovo předávám mému milému, skvěle naladěnému kolegovi Honzovi. Užijte si s ním krásné odpoledne.
0: To je zase tak krásný tohle poslouchat. Já ti, Jevičko, děkuju. A taky děkujeme za zprávy. Nabídneme muziku Baby Goodbye. Ale Farben už za chvilku na relaxu. Přejeme hezké úterní odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

0: Krátce po 13. hodině z muziky Alex Voren. Vy posloucháte Rádio Relax a teď uslyšíte, jak už jste zvyklí, pravidelně takhle v úterý odpoledne anketu Relax v ulicích. A já zdravím všechny autoservisy. Tam jsme dnes záměrně nešli, protože s dnešní otázkou by si automechanici hravě poradili. Tématem bude totiž dnešní ankety vznětový motor. Za mě je vznětový motor jedním z nejlepších vynálezů, které člověk mohl učinit. Dnes se chrochtákům, jak se vznětovým motorům říká, zkusíme podívat pod pokličku a začneme hned hezky od začátku. Jaké palivo patří do vznětového motoru? Tak s touhle otázkou jsme za vámi, relaxáci, vyrazili do ulic. A tady jsou vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: Tak to nemám tušení.
3: Nafta.
4: Vznětový benzín.
5: Jet, neboli vlastně je to palivo, které je více oktanové než benzín.
2: Nevím.
3: Nafta.
6: Vznětový. To se musím zamyslet, myslím si, že to bude nafta.
7: Diesel, nafta.
8: Nafta i benzín, oba dva.
9: No, tak to teda nevím. Asi benzín.
10: Podle mě benzínový.
0: No, tak i pánové měli někdy co dělat s touhle otázkou. Tak pojďme na správnou odpověď. Ta zní, do vznětového motoru patří nafta. Tak pozor, až pojedete na čerpací stanici, ať víte, co máte natankovat.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Linka řidičů Rádia Relax 606-736-736 a máme tady varování z Mělníka. Konkrétně je to silnice číslo 16 u obce Nová Ves. Tam opatrně je tam střet osobáku s náklaďákem. Probíhají aktuálně záchranné a vyprošťovací práce.

0: týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Duradekor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
8: S mým hlasem mi pomohla AI.
9: Puf, puf, miau.
8: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky.cz.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

Hezké úterní odpoledne s Rádiem Relax a pojďme na dnešní téma. Jsou totiž věty, které doma slyšíme tak často, že už je vlastně ani nevnímáme. Zhasni, nebo třeba kde máš klíče, je zamknuto a samozřejmě legendární, já ti to říkala. Tak mě dneska zajímá, jakou větu slyšíte doma pořád a pořád dokola. Tu, která se u vás opakuje třeba každý den i několikrát denně. Napište nám ji klidně do rádia a klidně připište, kdo ji u vás doma říká nejčastěji. Protože možná zjistíme, že některé domácí věty jsou úplně univerzální. 636 736 736, na tohle číslo můžete i volat, namluvit vzkaz na záznamník nebo napsat samozřejmě SMSku. Já asi začnu u nás doma každé ráno, slyším větu a to je fakt opravdu každé ráno od přítelkyně. Jaké jsou plány na dnešek? Každý den, ještě přátelé před snídaní.

0: I takhle vám hraje relax. Vzpomínková muzika právě teď před 14. hodinou. Jakou větu doma slyšíte pořád dokola? Dnešní téma. Mám to tady, jestli máte doma malé děti, existuje věta, která je skoro mezinárodním symbolem rodičovství. Protože jsem to řekl, protože jsem to řekla. A je zajímavé, že podle průzkumu mezi 2000 rodiči malých dětí v dětství slýchalo od svých rodičů 61% lidí. Dnes ji ale pravidelně používá, a teď pozor, už jen 22% rodičů, takže jsme se možná jako lidstvo někam posunuli, možná, že jsme se posunuli od, protože jsem to řekl, k pojďme si to vysvětlit, proč ne. Ale stejně mám pocit, že jakmile dítě už po 6. řekne a proč, tak se těch 22% velmi rychle zase rozroste.
1: Fresh Time. Relax Radio. Dva. No.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio.
4: S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14 hodin 1 minuta k tomu. Posloucháte Radio Relax, pojďte si poslechnout zprávy.
1: V Žadci vznikne několik nových kruhových objezdů a policisté a hasiči dostanou přidáno. Podrobnosti přinášíme ve zprávách. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: V budově Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze dnes zasahují kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Informovala o tom policie i akademie. Vyšetřování se týká podezření, že se v akademii vystavovaly fiktivní dohody o provedení práce. Na jižním okraji Žadce vznikne nový kruhový objezd u obchodního centra. Stavbu plánuje společnost Ekostavby Louny. Kromě toho ředitelství silnic a dálnic připravuje dva další kruhové objezdy na silnici první třídy 27, jeden u Ohře realizuje příští rok, druhý u benzínové pumpy Orlen je plánován na rok 2028. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Cílem podle něj je, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Vláda podle ministra počítá s navyšováním míst u policistů a hasičů a navýšením prostředků na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů korun. Tramvaje v povolené rychlosti neumí na rozdíl od osobních aut zastavit po 30 metrech. V hlavním městě tak každý rok srazí desítky většinou nepozorných mladých chodců a některé z těchto nehod končí smrtí. Před fatálním nebezpečím lidi od úterý varuje načerno natřená tramvaj. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy tímto ve spolupráci s Pražským dopravním podnikem spustil preventivní kampaň pro děti od 11 do 19 let nazvanou 3 sekundy, to je easy.
2: Sport.
1: Marie Bousková zahájí dnešní čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové mezi českými tenistkami a Británií proti Sonai Kartalové. Po nich nastoupí na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková a Katy Bolterová.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Úterní odpoledne nabídne oblačnou oblohu. Večer od západu ubývání oblačnosti místy až do vyjasnění s maximálními teplotami mezi 14 až 17 stupni. Zítra očekáváme polojasno až jasno a teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Zprávy končí a na relaxu pokračuje Honza.
0: Tak jsi mluvila o tom, že platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby, že vzrostou, tak to je za mě krásná zpráva, já jim to myslím, strašně přeju.
1: Přesně, já si myslím, že to jsou nedoceněné profese.
0: Ano, takže klidně ještě víc.
1: Určitě.
0: No a my si dáme siu mezi 14. a 15. hodinou na relaxu. Přejeme vám hezké úterní odpoledne.
2: Relax Radio.
4: Honza Ladra. Eva Bíbová.
2: Relax.
4: Relax Radio.

0: Two Colors a Prima Donna po 14. hodině na Relaxu. Dnes ve Fresh Timeu řešíme věty, které doma slyšíme skoro každý den. Minulou hodinu jsem mluvil o větě, kterou znají rodiče malých dětí a ta věta zní, protože jsem to řekl. No a teď další věta, která denně určitě zazní u vás a je jedno, jestli máte nebo nemáte malé děti. I když pozor, rodiče dětí jí prý řeknou v průměru 27krát za den. A je to věta, dávej na sebe pozor. Tak schválně, kdo tohle dneska slyšel před odchodem do práce? Co uslyšíte ale teď od nás, není tahle věta, ale je to samozřejmě další odpolední muzika, která je skvěle sestavená. Třeba teď hned Gabry Ponte, Lumix a Daddy DJ.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Na rádiu Relax James Arthur, zpěvák, který vyhrál X Factor, a přitom se do něj jako on sám úplně nehrnul. Spíš ho tam dotlačila mamka. Podle jeho slov potřeboval totiž peníze a jeho máma mu řekla, že když půjde na konkurs do X Factoru, půjčí mu peníze na zaplacení elektřiny v bytě. No tak James tedy šel, no a v roce 2012 celou tuhle soutěž vyhrál. Takhle vznikla tahle obrovská hudební hvězda. Tak kdyby někdo potřeboval peníze, tak víte, kam vyrazit, a třeba, kdo ví, se objeví další hudební ikona.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, pozor na D5 na 38. kilometru ve směru na Plzeň, je tam vážná dopravní nehoda, střed dvou osobních vozidel a počítejte se zdržením. Pozor i v Praze, jižní spojka, i tam se bouralo, nehoda tří osobních vozidel, taktéž zdržení a na D8 hlásíte taky dopravní nehodu, 44.5. kilometr ve směru na Prahu, nehoda nákladního vozidla.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Hudební návrat do 90. let, zpěvačka Wakefield, Saturday Night. Jakou větu doma slyšíte pořád dokola? To je dnešní téma ve Fresh Timeu. Jsou totiž věty, které nejsou rodičovské, jsou totiž partnerské a jejich nejznámější zástupce je... Kolikrát ti to mám říkat? A vůbec nejde jen o děti. Výzkumy vztahu ukazují, že domácí práce patří mezi časté zdroje partnerských konfliktů. Jeden člověk má totiž pocit, že všechno vidí a musí všechno připomínat. Druhý má pocit, že přece není potřeba mu všechno připomínat. Tak teď pojďme i na vaše zprávy, které nás tady ve studiu Rádia Relax i pobavily. I když něco se tady hodně opakuje, tak třeba nejesto bude oběd. To jsem slýchala jako dítě, teď to říkám svému manželovi, napsala Hanka. Kolem toho jídla se toho točí hodně, ale je to hodně podobné. Pojďme na další zprávy, opět tady jsou děti, dcera má 4 roky a její věta je a proč? Myslím, že ji za den slyším tak 150krát. Tak zdravíme někoho, kdo tuhle SMSku poslal, ale nepodepsal se, ale to nevadí, díky za zprávu. A tohle se mi líbí, u nás doma jednoznačně vede věta zhasni. No a pojďme ještě dát tohle, každý den Honzo říkám, už jdeš? Každé ráno takhle čekám a popoháním svoji manželku, Petr. No a myslím si, že Petře, věřím tomu, že vstávala o hodinu dřív než ty. A přesto přecíni určitě řveš na celý barák nebo byt, už jdeš?
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: další odpolední zprávy. No a dnes v noci oficiálně přichází podzim, takže konečně můžeme vytáhnout mikiny, svetry a začít si stěžovat, že je zima. Jenže příroda to očividně cítí tak trošku jinak. Na jihu Španělska mají tento týden teploty kolem 38 stupňů. Takže zatímco my budeme hledat možná bundu, oni budou hledat opalovací krém. A víkend může přinést i teplejší počasí k nám do Čech. Takže podzim sice začíná, ale léto se ještě určitě nevzdá. A nevím jak vy, ale já jsem za tuhle informaci od meteo odborníků velice rád. Čeká nás tak o víkendu krásné babí léto.
1: Takhle hraje Relax.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: 15 hodin, 1 minuta k tomu, přesný čas a přesná je i Eva Bíbová, je tady s námi ve studiu, tak jí pojďme dát slovo.
1: Dominanta Kladna prochází rozsáhlou rekonstrukcí a o speciální bankovku je velký zájem. Posloucháte zprávy, je úterý 22. září, pěkný den.
2: Relax Radio.
1: V Kladně pokračují práce na záchraně 126 let starého kostela na Nebevzetí Panny Marie. Rekonstrukce začala v roce 2024 a postupuje etapově. Nejprve byla opravena část s cennými malbami, nyní přichází na řadu střecha směrem k radnici a historické kamenné obložení. Do obnovy kostela byly v uplynulých třech letech investovány miliony korun. Přispělo město Kladno, arcibiskupství i samotní farníci. Ti ze svých úspor věnovali na opravy více než milion korun. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Řekl to vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal na dnešní tiskové konferenci k novele veřejného zdravotního pojištění, která bonus zavádí. Stovky lidí dnes od časného rána čekali ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky, aby získali 5000 korun se speciálním přítiskem vydanou ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Řada zájemců o bankovku čekala už od nočních hodin. Stovky metrů dlouhé fronty se tvořily také u poboček v Hradci Králové nebo v Brně. Čtyři velké americké televizní stanice se dohodly, že nebudou vysílat živé zpravodajství o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, a to v solidaritě se stanicí CNN. Té totiž v pátek Trump zakázal vstup do Bílého domu, stejně jako v případě stanice MS Now a serveru Politico.
2: Sport.
1: Hokejisté Liberce zabojují v úterní předehrávce 11. kola na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v extraligové sezóně. Utkání začne v 18 hodin. Dohrávka mezi Spartou a Mladou Boleslaví, které odstartuje o půl hodiny později, zkompletuje třetí kolo a Pražané se v ní poprvé v novém ročníku představí svým divákům.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Úterý nabídne chladno, beze srážek, převažovat bude oblačno, které bude večer od západu ubývat, a to místy až do vyjasnění. Nejvyšší dnešní teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Děkujeme za zprávy a já už mám sestavenou další muziku a v té další hoďce se budeme společně líbat. Pošleme si pusu, aspoň takhle na dálku. Pusa od skupiny Čidasky, Féteru Rádia Relax mezi 15. a 16.
2: Relax Radio.
4: Honza Ladra. Eva Bíbová.
2: Relax.
4: Relax Radio.

0: hrajeme vám to nejnovější, tohle byla Miley Cyrus a už jsem o tom mluvil minulou hodinu. Z noci přichází okamžik, kdy se definitivně loučíme s astronomickým létem. Podzimní rovnodennost nastane přesně ve 2:05 ráno a kromě astronomů se na to připravují i různí milovníci tajemna. Protože právě rovnodennost je spojována s obdobím rovnováhy, zpomalením, přáním a různých rituálů. Doporučuje se třeba zapálit svíčku, uklidit si doma, napsat na papír, čeho se chcete zbavit, nebo si prostě udělat večer absolutní klid. Takže jestli dnes večer sednete na gauč, zapálíte svíčku, dáte si třeba čaj a odmítnete cokoliv dělat, tak vlastně to není lenost. Manželce, pánové, klidně řekněte, že je to rituál podzimní rovnodennosti a že pracujete na své vnitřní rovnováze. Jenom prosím vás, neříkejte, kdo vám tohle poradil.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Slibovaná muzika Činasky a Pusa. Pojďme na název písničky tak trošku navázat, totiž neexistuje žádný přesný návod na to, jak získat lásku druhého člověka a jak si ji udržet. Platí pouze to, že když už ji máme, musíme o tu lásku pečovat. A já tu mám teď jednu malou, ale vlastně dalo by se říct velkou radu, jak si udržet šťastný vztah. Malý rituál, který vlastně znamená velkou lásku. Nikdy totiž nevíte, co se stane druhý den, a tak neusínejte rozhádaní a naštvaní. No a pozor, každý den si dejte pusu na dobrou noc. Pusa na dobrou noc prý neskutečně posiluje vztah. Tak na to dnes večer nezapomeňte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice, pozor na D5 se na 35. kilometru ve směru na Plzeň tvoří kolona v délce 4 kilometrů. Je to z důvodu odpolední dopravní nehody, která už by v tuhle chvíli měla být odklizená, takže počítejte s tím, že se kolona pomalu rozjede. Na D5 ještě zůstaneme, ale změníme jen směr na 7. kilometru na trase Rozvadov Praha. Tam taky počítejte s kolonou až na 3 kilometry, to teď vychází. No a D1, i tam se zdržíte na 59. kilometru kolona ve směru na Prahu. Kolona má teď 3 kilometry, tak nohu z plynu, uberte plyn a rozhodně pevné nervy, jak na D1, tak i na D5.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Fresh Time míří do finále, za chvilku 16. hodina a já už v tuhle chvíli koukám do kalendáře. Dneska má svátek Darina, takže přejeme všechno nejlepší všem Darinkám. No a svátek má i něco, co se tváří jako čokoláda, ale o milovníků klasické čokolády to občas vyvolává tak trošku menší debatu. Je totiž den bílé čokolády a bílá čokoláda je zajímavá tím, že na rozdíl od té klasické čokolády neobsahuje kakaovou hmotu. Vyrábí se hlavně z kakaového másla, cukru a mléčných složek. Takže ano, kakao tam vlastně je jen ta část, která dává čokoládě její typickou hnědou barvu, tam zkrátka není. A ještě jeden paradox, bílá čokoláda může mít podle receptury hodně cukru a tuku, takže její bílá barva rozhodně neznamená dietní dezert. No a aby mohla být v Evropské unii označena jako bílá čokoláda, musí obsahovat minimálně 20% kakaového másla. Takže jestli jste právě teď po tomhle vstupu dostali chuť na čokoládu, tak se omlouvám, ale já za to nemůžu. Za chvilku Jarka, já se loučím a opět zítra úderem 13. hodiny se budu těšit na slyšenou.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Je tomu tak, je tady 16. hodina.
1: Na Petřín po dvou letech zase lanovkou a slovenské hory zasypal sníh. Přinášíme podrobnosti, pěkný den.
2: Relax Radio.
1: Před dnešním obnovením provozu pražské petřínské lanovky čekala u stanice na újezdu asi 20 lidí. Lanová dráha se dnes po dvouleté rekonstrukci vrací do provozu a první nové vozy vyjely v 7 hodin. Kabiny se postupně naplnily několika desítkami cestujících, kteří si před jízdou fotili nové vozy, jejich interiér i jízdenky. Oblíbená lanová dráha z újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. Kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024. Kde si o svatém Václavu nenakoupíme, to nám řekne mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Ustanovení zakazující prodej v provozovnách s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních, tak platí i pro nadcházející den české státnosti, který připadá na pondělí 28. září. Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobozastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů. A to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
1: Doprava Ústeckého kraje se dnes připojila k Mezinárodnímu dni bez aut. Uživatelé aplikace DU Kapka tak mohli získat jednodenní síťovou jízdenku zdarma a cestovat s ní v rámci celého integrovaného systému. Bezplatná jízdenka se uživatelům nahraje automaticky. Ti, kteří aplikaci běžně používají, nemusí nic dalšího dělat. Ostatní si musí nejpozději dnes aplikaci stáhnout nebo otevřít a následně vstoupit do záložky jízdenky. Ve slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno sněhová vrstva v nejvyšších polohách dosáhla více než 20 cm. Meteorologové upozornili turisty, že v nejbližších dnech musí ve vysokohorských oblastech počítat se zimními podmínkami. S ohledem na očekávané oteplení v závěru tohoto týdne ale sníh na horách roztaje.
2: Sport.
1: Teprve po třetí za 17 let se nestal rallyovým mistrem České republiky Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody se neúspěšně snažil rozšířit rekordní počet 11 titulů a celkově skončil čtvrtý. Skutečnost, že nenavázal na loňský titul, ale bral s nadhledem a po víkendové rally Pačejov gratuloval novému šampionovi Dominiku Střítezkému.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Úterní odpoledne nabídne oblačnou oblohu, večer od západu ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění s maximálními teplotami mezi 14 až 17 stupni. Noc na středu bude polojasná až jasná s nejnižšími teplotami 8 až 5 stupňů Celsia. Zítřejší obloha bude rovněž polojasná až jasná s maximálními teplotami 15 až 18 stupňů.
0: No, teplo venku zrovna nemáme, ale dneska jsem četla, že mají přijít zase tropické teploty, no tak jsem zvědavá. Novochutnávka následující hodinky. Lake Malawi, Sail Away. Takže těším se na společný 3 hodinky.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

0: Takže ještě jednou krásné odpoledne, já vás zdravím do mikrofonu, tady Jarka Poláková a já mám dneska takové úžasné téma. Jsou totiž věci, bez kterých člověk přežije týden, měsíc, možná celý život. No a pak jsou takové, bez kterých nevydrží ani jeden jediný den. Já se odhodlám říct, že u mě by docela vysoko byla káva. Bez ní bych sice technicky přežila, ale moje okolí by možná ocenilo, kdybych to raději neskoušela. Nikdo nedá ani den bez mobilu. Nikdo. Bez sladkého, nikdo bez hudby, sportu, no prostě je takových věcí daleko víc. No a mezi to může taky patřit to, že vám může chybět, že byste neskontrolovali, co se děje nového na sociálních sítích. A to je dnešní téma mého vysílání. Tak schválně, bez čeho byste nevydrželi jediný den vy? A nemusí to být jenom věc, klidně člověk může mu chybět nějaký rituál nebo nějaký malý zlozvyk. Tak to mě dnes zajímá. Pište na 606 736 736. Jsem zvědavá, bez čeho se prostě ten váš den neobejde.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
3: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy zavináč radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: To byla skupina Counting Crows a my se jdeme podívat, kdo měl dneska svátek. Myslím, že dneska 22. září patří všem Darinám, tak jestli nějakou znáte, nezapomeňte ji popřát. No a pojďme si něco o tom méně říct. Darina má jihoslovanský původ a jeho význam se skládá jako dar nebo dárek, takže milé Dariny, všechno nejlepší. A kolik vás tady v Česku máme? Pokud jsem to našla správně, tak 5000 žen nosí toto krásné jméno. Takže Dariny, ještě jednou užijte si svůj den a my se jdeme mrknout, co dneska 22. září přináší na dnešním kalendáři.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 22. září. Tento den roku 1575 proběhla v chrámu svatého Víta

0: britským králem. Roku 1949 se v Anglii narodil rockový zpěvák David Coverdale, člen skupiny Deep Purple a později i Whitesnake. Roku 1896 se narodil český herec Zdeněk Štěpánek. Zemřel 20. června 1968. Roční 1957 je australský zpěvák Nick Cave. Tento den roku 1980 zemřel v 41 letech český herec Jiří Hrzán.
1: Mám na rozdávání, to je na prodej.
0: O 31 let dříve Sovětský svaz poprvé vyzkoušel atomovou bombu. Roku 1958 se narodila americká zpěvačka Joan

0: 71 byl zahájen provoz nejrychlejšího vlaku světa TGV na trati Paříž-Lyon. Roku 1997 vydal Elton John písničku Candle in the Wind, kterou věnoval památce zesnulé princezny Diany.
1: Relax Radio.
2: Kladno 92,3 FM.
1: 92,3 FM.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Jestli přemýšlíte, kam tady nakladně vyrazit za kulturou, tak mám pro vás dneska tip relaxu. Do Kladna totiž míří Ivana Chýlková a Roman Štabrňák se svou talk show. Dva oblíbení herci, spousta historek z profese, ale taky úplně obyčejné lidské radosti a hlavně pořádná dávka nadhledu a humoru. Setkat se s nimi můžete v sobotu 3. října od 19 hodin v kině Sokol v Kladně. Takže jestli chcete udělat příjemný večer sobě nebo své drahé polovičce a ještě se pobavit, tohle si klidně zapište do diáře. Ivana Chýlková a Roman Štabrňák 3. října v Kladně.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dua Lipa, We Are Good, tak to byla písnička, která nám začala druhou polovinu následující hodinky a my si jdeme teď dát trošku nostalgie a vrátíme se do roku 1999. Irská skupina Westlife tehdy rozjela kariéru opravdu ve velkém. Jejich prvních 7 singlů se ve Velké Británii dostalo rovnou na první místo hitparády a právě následující skladba If I Let You Go byl druhým z nich. Westlife se vůbec mohou pochlubit neuvěřitelnými 14 britskými jedničkami. A jestli jste vyrůstali na přelomu 90. a nového tisíciletí, dost možná jste měli jejich plakát někde na zdi, anebo alespoň toho tajného favorita mezi členy kapely. Já rozhodně. No a teď jedna prostě z těch jejich největších romantických klasik. Písnička o tom, že někdy člověk raději mlčí o svých citech, protože se bojí, co by se stalo, kdyby toho druhého nechal odejít. Westlife, If I Let You Go.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Milí relaxáci, právě posloucháte Relax s Jarkou a dnešní téma mého vysílání je bez čeho byste nevydrželi jediný den. No a když se kouknu na vaše zprávy, tak hodně z vás píše, že by nevydrželo bez vody a jídla. A s tou vodou máte rozhodně pravdu, protože člověk bez tekutin obvykle přežije jen několik dní, často třeba tři. Samozřejmě záleží na teplotě, zdravotním stavu a fyzické aktivitě. No a bez jídla je to překvapivě mnohem déle. Lidské tělo může za určitých podmínek vydržet několik týdnů, někdy i déle, pokud má samozřejmě dostatek vody. No, já bych rozhodně tohle z toho netestovala. Upřímně, u mě začíná krizový stav už ve chvíli, kdy zjistím, že jsem si zapomněla svačinu. To je prostě průšvih. Takže i vy můžete psát na číslo 606 736 736, bez čeho byste nevydrželi jediný den.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Let me live a teď je momentálně 17 hodin.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Počasí
0: na zítřek. Středa bude většinou polojasná až jasná, jen ráno a dopoledne se místy může povalovat mlha nebo nízká oblačnost. Odpoledne oblačnosti trochu přibude a na východě se ojediněle může objevit přehánka. Teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů, na jižní Moravě dokonce až ke 20. Já včera večeru zatopila v kamnech a bylo to velice příjemné. 17. a 18. hodina, no tak to je prostě základ pro naši anketu Relax v ulicích a samozřejmě hudebně vás nebudeme šetřit. Robin Schulz s písničkou Better Times.
3: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Britská zpěvačka Jess Glynne a písnička Silly Me. Pokud to dobře překládám, tak je to něco jako já, ale hloupá, nic takového. No, zrovna se nám to hodí, protože před námi je cesta, neboli anketa Relax v ulicích a dneska jsme si pro vás připravili otázku z motoristického soudku. Já bych asi určitě pohořila. Ale nebojte, nejsou to žádné značky, přednosti zprava ani povinná výbava, tam bych to možná dala. Ptali jsme se jednoduše, jaké palivo patří do vznětového motoru. Pro někoho to může být naprostá brnkačka, pro jiného možná chvíle, kdy si řekne vznětový, počkat, to je který? No tak schválně, jak jste si s tím poradili vy, naši posluchači?
1: Relax v ulicích.
2: Tak to nemám tušení.
3: Nafta.
4: Vznětový benzín.
5: Jet, neboli vlastně je to palivo, které je více oktanové než benzín.
2: Nevím.
3: Nafta.
6: Vznětový. To se musím zamyslet, myslím si, že to bude nafta.
7: Diesel, nafta.
8: Nafta i benzín, oba dva.
2: No, tak to teda nevím. Asi benzín.
9: Podle mě benzínový.
0: Takže už to víme, vznětový motor je dieselový motor, takže do něj patří nafta. Ale musím říct, že mě dneska mnohem víc než samotná nafta zaujalo slovo vznětový. Protože jako žena samozřejmě přemýšlím, má to něco společného se slovem vznětlivá? No protože jestli ano, tak princip fungování docela chápu. Stačí malý podnět, zvýší se tlak, teplota stoupá, no a pak už to chytne úplně samo. Já si myslím, že na to docela expert. Pánové, jestli teď souhlasně kýváte hlavou, doporučuji v tom pokračovat opravdu nenápadně. Máme vás rádi a chceme, abyste Radio Relax poslouchali i zítra. No a teď už písnička Geronimo.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

To byl Warren G a písnička Prince Igor. Jestli jste slyšeli rap a operní zpěv, tak slyšeli jste správně, protože tohle je vlastně spojení klasické hudby. Takovej ten operní nápěv byl od ruského skladatele Alexandra Borodina. No a teďko už teda k dalším experimentům. Já tady mám pro vás pozvánku, která mě zaujala natolik, že možná se tam vypravím s rodinkou sama. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně zve 25. září na Noc vědy. Robotická ruka, detektor lži, umělý pacient, nanotechnologie nebo chemická kouzla. Tohle zní opravdu dobře. Program běží od 5 odpoledne do 10 večer, vstup je zdarma a já mám pocit, že u nás doma bude největším zájem asi o detektor lži. I když možná bude bezpečnější se mu raději obloukem vyhnout. Takže ještě jednou, vstup zdarma, zábava pro děti i dospělé, více na webu fakulty.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 877 77. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme se podívat na silnice, tak nehodu máme hlášenou v ulici Na Výsluní v Tuchoměřicích, kde se šetří dopravní nehoda a dochází k vyproštěním osob, tak tam jezděte opatrně. Další kolony můžeme čekat klasicky na okruhu na 23. kilometru a 16. ve směru na D1. Tam už se zdržíte zhruba 15 minut a v opačném směru na kilometru 14 až 19, čili před Ježíš Mankote, co to je za sjezd? Ano, je to před Ruzyní, tak tam si zdržíte zhruba 5 minut. Je to pomalu jedoucí kolona. Jezděte bez nehod a opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: posluchači, dneska jsme společně řešili, bez čeho byste nevydrželi jediný den, a já jsem narazila na docela zajímavý průzkum, který se ptal mladých Čechů, bez čeho si vlastně nedokážou představit svoji domácnost. No a světe div se, nebyla to žádná pračka nebo myčka, nebo nedej bože taky pořádná postel. Hodně vysoko samozřejmě byla Wi-Fi, potom počítač a auto. Podle průzkumu z roku 2019 považovalo počítač a Wi-Fi za nezbytnou dokonce 9 z 10 dotázaných napříč generacemi. No a zajímavé je, že naopak klesá důležitost klasické televize. Mezi nejmladšími ji tehdy považovalo za potřebnou jen 59% lidí, zatímco u starší generace to bylo 90%. No mladí už prostě netouží ani po vlastní dílně nebo třeba kuchyňském robotu. Což já samozřejmě musím mít doma úplně všechno, pomocníka na prostě všecko. Takže Wi-Fi, počítač, auto a kousek venkovního prostoru. No a teďko zpátky k vám, bez čeho byste nevydrželi jediný den vy. Pište mi na 606-736-736 a jsem zvědavá, jestli někdo napíše Wi-Fi, nebo třeba jestli u vás vede, že ráno nemůžete fungovat bez kávy. Jdeme na to.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Adam Myšík, posloucháte Radio.

0: Pokračujeme vašimi zprávami na dnešní téma, bez čeho byste nevydrželi jediný den. Magda z Rakovníka píše, že bez kontaktu se svojí rodinou. Magdo, já to mám vlastně úplně stejně. Bez rodiny bych nevydržela, i když přiznám, že občas člověk potřebuje taky na chviličku zmizet, nadechnout se, mít ticho a být prostě jen sám se sebou. Ono pak i to rodinné shledání bývá takové radostnější. No a pak Peťa zase píše, že nevydrží bez teplé sprchy. Já jsem teda spíš jako vanový typ, ale poslední dobou si ani já ráno bez sprchy nedokážu představit, takže ráno to jistí studená sprcha a večer pořádně teplá vana, klid, nohy nahoru a ideálně, když mi ještě nějaký to dítko přinese sklenku bílého vína v ruce. No řekněte, to je prostě můj relax. No a co ten váš každodenní relax, bez kterého se neobejdete? 606 736 736, jsem natržená, co mi napíšete?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Za chviličku tam máme 18. hodinku.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Pokud už teď přemýšlíte, co si zítra ráno obléct, tak lehká bunda už se rozhodně hodí. Ráno nás totiž místy přivítají mlhy nebo nízká oblačnost. Přes den se ale obloha většinou pojasní a čeká nás polojasno až jasno. Odpoledne přechodně více mraků a na východě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až příjemných 20. Já prostě pořád doma otravuju, pojď, pojedeme na tu Moravu, dáme si to vínečko, nějaká ta cyklistika, no a ještě je tam teplejš, no tak co vám budu povídat. Jonas Blue a JP Cooper, Perfect Strangers, na to se můžete těšit v následující hodince a na spoustu další skvělé muziky na našem rádiu Relax.
3: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

Milí posluchači, já jsem se dneska dozvěděla takovou jednu věc, která mě docela mrzí, že jsem nevěděla už včera. Dneska je totiž Evropský den bez aut. Kdybych to totiž tušila, možná bych ráno vytáhla svoje elektrokolo, na záda hodila batoh s notama, počítačem a vším, co celý den tahám sebou, a vyrazila do práce pěkně ekologicky. Jenom teda vzhledem k mému cyklistickému tempu bych asi musela vyjet tak v 5 ráno, abych byla v 7:30 na značkách a možná bych si cestou ještě třeba dala někde snídani a po nějaké době asi kyslíkovou masku, protože bych to zřejmě co ty naše kopce neudejchala. No ale vážně, trošku závidím všem, kteří můžou do práce dojít pěšky nebo dojet na kole, protože od té doby, co jsem se přestěhovala z města, mám pocit, že bez auta neudělám skoro ani krok. Což je docela taková vlastně zvláštní věta, bez auta neudělám ani krok. No prostě bez auta se ani neuprdnu, no. Takže jestli jste dneska auto nechali doma, máte můj obdiv, já Evropský den bez aut oslavím aspoň tím, že o něm budu mluvit v rádiu. Samozřejmě poté, co jsem do rádia přijela autem a z rádia zase autem opět vyjedu.

0: Následující písničku to prostě nemůžu nechat jen tak, aniž bych ji neuvedla, protože to je pecka, na kterou jsme chodili snad všichni tancovat na diskotéku a mám pocit, že tuhle písničku jsme si zpívali ještě dva dny po diskotéce. Nizozemská partička Vinga Boys ji vydala v roce 98 a stal se z ní jeden z největších hitů a upřímně, refrén má jednu zvláštní schopnost, stačí ho slyšet jednou a pak vám bum, bum, bum, bum běhá hlavou ještě cestou domů. Tak se trochu rozhýbeme úterní podvečer, na relaxu jsou skupina Vinga Boys a bum, bum, bum, bum, no jdeme na to.
1: Relax, největší hity.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už

Honza a oblíbené pití Mai Tai. Já bych se s vámi ráda, posluchači, podělila o takový příběh, který se mi stal teďko o víkendu. My totiž o pondělí do pátku zhruba fakt se chodíme do baráku jenom vyspat, protože jsme všichni v práci nebo jsme pryč. A o víkendu se snažíme pracovat na naší zahrádce. Čili jsme sekali trávu, trhali jsme nějaký plevele a tak dále. No a v jedné situaci, kdy já teda jsem už v kuchyni, tak má drahá polovina na mě volá z koupelny, říká, máme totiž takovýho malinkýho pejska, který má 2,5 kg s obojkem a říká, prosím tě, necítíš tady někde, že by se jako Bonnie vyzvracela, nebo já tady chodím furt, tady cítím jako prostě to, jestli se tady nevykakala. A já říkám, já tady jako fakt nic necítím a tak jsem prolezla celý dům a nikde jsem nic nenašla, pod stolem, pod křeslem, nic. No a pak manžel přišel ke mně do kuchyně a když jsem se na ně tak podívala, říkám, ty Vado, teď už to fakt jako cítím taky. Tak jsme koukali kolem sebe, říkám, jak je to možný, já tady fakt jako nikde nic nevidím. No, tak asi si každý dokážete domyslet, co se zřejmě stalo, protože můj manžel po zahradě chodil bos a takový ten jistý exkrement, který zanechává každý pes, tak měl na noze našlápnutý, proto to cítil jenom on, jelikož to nesl celou dobu sebou. A když jsem se ho zeptala, jo, prosím tě, kde jsi mi s tím chodil, tak mi oznámil, že po celém baráku. No tak asi chápete, co následovalo potom, půl hodiny jsem vytíral celý dům. No takže asi bych to zakončila tím, prostě nosit boty úplně všude. Já chápu, že je mezi nás spousta lidí, co rádi chodí bosy, ale prostě boty jsou boty. No tak asi tak. Měli jste taky nějakou takovouhle zkušenost, že jste si našlápli a nosili jste to sebou celý den, než vám došlo, že to vlastně smrdíte vy?

0: Dneska v noci nám to oficiálně začne. Ve 2:05 začne astronomický podzim. Já se přiznám, že podzim mám vlastně strašně ráda. Miluju ty barvy venku, listí, které začne hrát všemi odstíny a hlavně tu chvíli, kdy už má člověk naprosto legitimní důvod doma tak trošku jako zatopit v kamnech, navléknout teplé ponožky, dlouhou mikinu, uvařit si horký čaj a nikdo vám nemůže říct, prosím tě, že tě teprve září. Pro mě je podzim takové období, kdy se člověk přepne do režimu útulno, večer si kolikrát člověk lehne na ten gauč, přikryje se teplou dekou, zapálí si vonou svíčku, no a samozřejmě taková ta každoroční domácí disciplína je už opravdu zima, nebo ještě vydržíme bez topení. No prostě rádi si přitopíme v tom krybíčku tím dřevíčkem. No takže podzime, vítej, já mám jednu malou prosbu, ty krásné barvy klidně ano, no, ale tmu ve 16:00 bych si s dovolením odpustila.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Písnička V sieti ťa mám, to dospívala zpěvačka ze Slovenska Kristýna a já tady mám takovou hezkou zprávu, která reaguje na můj předešlý vstup ohledně podzimu. Ahoj Jarko, podzim mám taky rád, hlavně když prší a já nikam nemusím. Zatáhnu žaluzie, udělám si čaj s rumem a koukám z okna, jak ostatní moknou. Zdraví Mirek z Kladna. No Mirku, ale to byste si nejdřív měl samozřejmě ty žaluzie nechat otevřený, protože před zavřený žaluzie asi nesledujete ty lidi, nebo máte nějaké speciální kukátko. Každopádně, ano, chápu, luxusní dát si čaj s rumíčkem, to prostě tomu podzimu patří. Někteří z nás už si dávají třeba i svařáček, že? Tam si dáváme to koření z kořice, badián a další vychutiny, ale prostě podzim je opravdu nádherný období, já ho mám ráda, ale ne všichni ho tomu holdují. Takže i vy můžete reagovat na to, jestli jste milovníci podzimu a jestli máte to sichravo rádi, nebo prostě preferujete teplé počasí, nebo naopak úplně to nejchladnější, čili zimu, sníh, minus 20 a tak dále. Takže můžete psát na 606-736-736. A my už jedeme dál. Sabrina Carpenter's Cheers, písnička. Luxusní píseň. To si budu zpívat.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: A ještě jedna hudební pozvánka na zítřek ve středu od 18 hodin startuje na Rádiu Relax další relaxáda, kterou má pevně pod svými křídly Aleš Švarc. No a pozor, pořadí hitů můžete ovlivnit i vy, stačí zajít na náš web Rádia Relax, rozkliknout relaxádu a dát hlas svým favoritům. Tak kdo půjde nahoru, kdo dolů a kdo se usadí na jedničce, no o tom samozřejmě rozhodujete vy. Takže si rozkliknete náš web, no a teď si jdeme poslechnout, jak vypadá zatím pořadí.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. Největší hity pro tento týden. Třetí

0: Blanka je jeho.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: 19 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. A na závěr ještě počasí. Na zítřek středa nabídne docela příjemný začátek podzimu. Po ranních mlhách a nízké oblačnosti bude většinou polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Deštník bude potřeba snad jen ojediněle na východě, kde se mohou objevit přánky. Přes den naměříme 14 až 18 stupňů. Na jižní Moravě až 20, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Tak jdem na Šumavu, tam bude rozhodně teplejš. No já se s vámi pomalu, ale jestli budu loučit, já jdu domů vítat podzim, takže doufám, že mě čekají doma teplé ponožky, vychlazený nějaký vínečko, ale ne, dám si teplý čaj, dneska budu hodná. Písnička Close Your Eyes. Já řeknu opak z jednoho filmu Christian. Zavřete oči, odcházím. Mějte krásný večer a my se uslyšíme spolu ve čtvrtek.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
10: Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Relax Radio. Relax Radio. We stay

naše fontána, to bude na pořád.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,1

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 23. září. Tento den roku 1901 se archeolog a speleolog Karol Absolon jako vůbec první člověk slanil na dno propasti Macocha. O 29 let později přišel na svět legendární slepý muzikant Ray Charles. Zemřel 10. června 2004. Roku 1913 přeletěl francouzský pilot Roland Garros jako první člověk na světě Středozemní moře. Právě po něm se jmenuje slavný tenisový turnaj. Roku 1943 se v Madridu narodil jeden z nejprodávanějších španělsky zpívajících zpěváků Julio Iglesias. Ročník 1949 je slavný americký rocker Bruce Springsteen. Tento den roku 1901 se narodil básník a nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert. Zemřel 10. ledna 1986. Roku 1907 se narodil český herec a dabér František Filipovský. Zemřel v Praze 26. října 1993.
1: Pan Tomáši, tentokrát jsem tě dostal. Honem utíkejte za ním, musíme ho chytit. Pan Tomáš.
0: Roku 1991 opustil Guns N' Roses kytarista Izzy Stradlin. Nahradil jej Gilby Clark. Roku 1976 se na zemi vrátil Soyuz 22. O 20 let později vydala bývalá členka švédské skupiny ABBA Aneta Feldskog autobiografii As I Am. V roce 2000, právě tento den, vyhrál Jan Železný jako první oštěpař v historii po třetí v řadě olympijské hry. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.